tady čekáme déšť trvalejšího charakteru a teploty jen 9 až 13 stupňů. V Čechách může být 16. Za občasným sluníčkem můžeme zajet na český severozápad, tedy do Karlovarského nebo Ústeckého kraje. Neděle bude ve stejném duchu s deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde naměříme jen 12. V Plzeňském kraji však může být i sluníčko a teploty do 16.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co vy na to?
2: Rozlačuje si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
3: Nemuška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
2: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
0: největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood. A v chci zahát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Isn't it?

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
2: za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Fotbalová Sparta chystá nový stadion v Praze Krči. Opilou ženu s dítětem v kočárku už podruhé zastavili strážníci ve Zlíně na jižních svazích. A ve Šluknovském výběžku na Děčínsku chtějí vykupovat byty, aby tu nevzniklo další ghetto ve Šluknově. S podrobnostmi je ve studiu F1 Láďa Jakub. A na začátek dalšího zpravodajství je zpráva ze sportu. Ze Švýcarska čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Dánsko 4-1. Vedli 3-0. Góly vstřelili Kubalík, Voženílek, Červenka a Blimo. V Praze se odpoledne chvíli zase střílelo. Střelbu máme hlášenou z jednoho hotelu na Praze 6. Z airsoftové zbraně v hotelu Krystal vystrašil blíž nepopsaný muž ostatní hosty. Na místě zasahovali policisté vybavení samopaly a balistickým štítem. Vyplývá to ze snímků Aktu.cz. Muž se k činu podle TV Prima na místě přiznal a incident je aktuálně řešený jako přestupek. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se totiž bojí, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to opakovaně odmítá. Je přesvědčena, že zákon u soudu obstojí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase dodal, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování naší země.
2: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to i z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
1: Schillerová odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat prezident. Žena, která ve Zlíně vezla kočárek s dítětem, měla v dechu 3¾ promile alkoholu. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města na sídlišti Jižní svahy se svou dcerkou v kočárku už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování policie. Žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima. Strážníci pak přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky v Praze vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou asi miliardy korun, uhradí klub. Při podpisu memoranda s Prahou 4 to řekl místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupra.
3: Tento areál by měl primárně sloužit jako zázemí pro mladé hráče a pro případně ty menší děti, to znamená 6 až 8 let. Současně bychom byli rádi, kdyby zde hrál i náš A tým žen. A dále jsme připraveni nabídnout fotbalové asociaci tento areál jakožto zázemí pro A tým žen české reprezentace a současně případně další mládežnické reprezentační týmy.
1: A ještě zamíříme na sever Čech. Starosta Šluknova na Děčínsku se bojí, že se z města stane další ghetto. Proto radnice chystá netradiční krok. Chce od soukromníků koupit 400 bytů ve 14 panelácích ve městě. A to za celkem 285 milionů korun. Podle iDNESu chce zažádat o dotaci ministerstva životního prostředí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota dopřeje zahrádkářům, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tam čekáme trvalejší déšť. Kdo chce zase sluníčko, musí pod Krušné hory do Ústeckého a Karlovarského kraje. V Čechách naměříme až 16 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku jen do 13.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Zloděj lebky svaté Zdislavy ji zalil do betonu. Našla se. Češi se dostanou ke svému moři v Chorvatsku vlakem a hejtmanství v Hradci Králové muselo zachránit obec na Jičínsku. Poslechněte si podrobnosti s Láďou Jakubem. A na začátek dalšího zpravodajství je zpráva ze sportu. Ze Švýcarska čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Dánsko 4-1. Vedli 3-0. Góly vstřelili Kubalík, Voženílek, Červenka a Blimo. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěli ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel policie v České Lípě Petr Reit odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dní. Zároveň je přesvědčený, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhaný vazebně. Soud o tom rozhodne o víkendu. Kriminalisti, kteří podezírají olomoucké lékaře, že v minulosti operovali defibrilátory mnoha lidem se závažnou srdeční arytmií zbytečně, teď prověřují tyto zákroky i na severu Čech. Byli taky v nemocnici v Ústí nad Labem, kde je přednostou kardiologické kliniky Miloš Táborský, uvedl Deník. Dřív vedl kardiologii ve fakultní nemocnici Olomouc. Nadřízení mu věří a chtějí, aby pracoval dál. České dráhy letos nabídnou přímé vlakové spojení do Chorvatska. První spoj Adriatic Express vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu. Víc říká mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
1: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení i dost na 1367 korun. Do Koperu ve Slovinsku se vlakem cestující dostanou od 869 korun. Zázemí pro dětskou skupinu přivedlo obec na Jičínsku na pokraj bankrotu. Zachránit jim má půjčka od hejtmanství.
3: Tetín se dostal do problému, když obec odstartovala projekt rekonstrukce zázemí pro dětskou skupinu bez definitivně zajištěného financování. Podle některých krajských zastupitelů se tak Tetín dostal až na hranici bankrotu. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy náklady výrazně překročily plány a obec se dostala do vážných finančních problémů. Jen na nezaplacených fakturách aktuálně dluží zhruba 5 milionů korun. Vše má teď zažehnat návratná finanční výpomoc kraje, za tu obec zastaví obecní pozemky a nemovitosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Sobota nám zalije zahrádky, no na výlet to nebude, pršet má hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, tady čekáme déšť trvalejšího charakteru a teploty jen 9 až 13 stupňů, v Čechách může být i 16. Za občasným sluníčkem můžeme zajet na český severozápad, tedy do Karlovarského nebo Ústeckého kraje. Neděle bude ve stejném duchu s deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde naměříme jen 12, v Plzeňském kraji však může být i sluníčko a teploty do 16.
4: To nejlepší z muziky.
5: Život to nedá, nechci promarnit ho v jistotách,

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Fotbalová Sparta chystá nový stadion v Praze Krči. Opilou ženu s dítětem v kočárku už podruhé zastavili strážníci ve Zlíně na jižních svazích. A ve Šluknovském výběžku na Děčínsku chtějí vykupovat byty, aby tu nevzniklo další ghetto ve Šluknově. S podrobnostmi je ve studiu F1 Láďa Jakub. A na začátek dalšího zpravodajství je zpráva ze sportu. Ze Švýcarska čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Dánsko 4-1. Vedli 3-0. Góly vstřelili Kubalík, Voženílek, Červenka a Blimo. V Praze se odpoledne chvíli zase střílelo. Střelbu máme hlášenou z jednoho hotelu na Praze 6. Z airsoftové zbraně v hotelu Krystal vystrašil blíž nepopsaný muž ostatní hosty. Na místě zasahovali policisté vybavení samopaly a balistickým štítem. Vyplývá to ze snímků Aktu.cz. Muž se k činu podle TV Prima na místě přiznal a incident je aktuálně řešený jako přestupek. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se totiž bojí, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to opakovaně odmítá. Je přesvědčena, že zákon u soudu obstojí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase dodal, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování naší země.
2: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to i z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
1: Schillerová odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat prezident. Žena, která ve Zlíně vezla kočárek s dítětem, měla v dechu 3¾ promile alkoholu. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města na sídlišti Jižní Svahy se svou dcerkou v kočárku už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování policie. Žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima. Strážníci pak přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky v Praze vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou asi miliardy korun, uhradí klub. Při podpisu memoranda s Prahou 4 to řekl místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
3: Tento areál by měl primárně sloužit jako zázemí pro mladé hráče a pro případně ty menší děti, to znamená 6 až 8 let. Současně bychom byli rádi, kdyby zde hrál i náš A tým žen. A dále jsme připraveni nabídnout fotbalové asociaci tento areál jakožto zázemí pro A tým žen české reprezentace a současně případně další mládežnické reprezentační týmy.
1: A ještě zamíříme na sever Čech. Starosta Šluknova na Děčínsku se bojí, že se z města stane další ghetto. Proto radnice chystá netradiční krok. Chce od soukromníků koupit 400 bytů ve 14 panelácích ve městě. A to za celkem 285 milionů korun. Podle iDNESu chce zažádat o dotaci ministerstva životního prostředí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota dopřeje zahrádkářům, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tam čekáme trvalejší déšť. Kdo chce zase sluníčko, musí pod Krušné hory do Ústeckého a Karlovarského kraje. V Čechách naměříme až 16 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku jen do 13.

0: vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr slidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, rádio frekvence ve vašich uších, jsou tady první sobotní ranní zprávy. Má je pro vás Lucie Šmídová na frekvenci 1.
2: A přeju hezké ráno. Zloděj lebky svaté Zdislavy zalil do betonu. K moři v Chorvatsku opět vlakem. Naši hokejisté zdolali Dánsko. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještění dále Berecku, ji zalil do betonu a chtěl pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Výsledek bude znám nejdřív za několik dnů. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhán vazebně. Soud o tom rozhodne asi o víkendu. České dráhy i letos nabídnou přímé vlakové spoje do Chorvatska. První spoj vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu. Víc řekla mluvčí dopravce Manda Rajnochová.
3: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
2: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení IDOS na 1367 korun. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Už v polovině úvodní třetiny měli dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dnes Slovinci. Utkání začne jako v pátek ve 20:20.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Máme deštivé ráno, pršet má i přes den, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tady se čeká trvalý déšť a teploty jen 9 až 13 stupňů. V Čechách může být i 16, polojasno pak na severozápadě.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor na nehodu v Brně na D1, tady hlásí směrem do Prahy na 193. kilometru za sjezdem na Mikulov. Zatím je provoz slabý, ale v místě se zpomaluje.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A po zprávách už startuje víkendové ráno na frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro a přímý poslech vám u něho přeju. Každopádně samozřejmě ta podstatná informace. Odstartovali jsme lední mistrovství světa v hokeji vítězstvím nad Dánskem. A nezapomeňte fandit dneska večer. Každopádně do té doby spousta skvělé muziky. A začínáme 6. hodinou raní. Třeba Blondie, Imagine Dragons, anebo právě teď ta česká muzika Petr Muk a Neusínej. Hlavně pro všechny.

0: 15 minut, mějte bezva víkendové ráno po boku Rádia Frekvence 1. Příjemný poslech, hezké dobré ráno, šťastnou cestu a příjemné probouzení se, to vám všechno přeje Petr Wagner. A tradičně, aby to dnešní víkendové ráno bylo zase o něco lepší, tak se vám ho pokusím vylepšit jak jinak než skvělou ranní muzikou Felix, Pride, No Name, čím to je, anebo ten Sharp You. Humor ostrej jako břitva zase přidá tradičně Honza Kraus a Blondýna v ranní rubrice. Téma, podíváme se společně do Ruska, na válku, na válečné plány, které teď prý Rusům pomáhají s tím jaksi čarodějnice. Mýtické, mytologické téma, tak proč ho nerozebrat za malou chvíli na Frekvenci 1. No a ještě v této hodině mám pro vás pozvánku třeba do Plzně, do strašidelného kostela, který se teď stal naprostou senzací nejenom na sociálních sítích. A co více, můžete vyrazit, lovit fotoaparáty duchy, a to také večer, kde si můžete objednat i večerní prohlídky. Více vám prozradím v téhleté hodině na Frekvenci 1. Tak držte vlnu a pohodovou sobotu.
1: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
2: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
4: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
3: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
4: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.

0: Hezké dobré ráno a příjemný poslech vám všem víkendového rána na Frekvenci 1 a přeje Petr Wagner. Co pro vás mám dál a co nabízím? Jednak z muziky Katy Perry, Firework, Vanastovy věci anebo Davida Getu. To není všechno, podíváme se společně do Ruska, jak jsem anoncoval na začátku téhleté 6. hodiny raní. S válkou a s válečnými plány Rusům pomáhají totiž čarodějnice. Ano, možná trošičku zavádějící mystické téma, ale proč ho nerozebrat u Honzy Krause a Blondýny už za malou chvíli. No a jaká bude ta dnešní sobota s datem 16. května? Na to nepotřebujete věšteckou kouli ani rady čarodějnic, prostě se stačí podívat z okna nebo se kouknout na předpověď meteorologů. V severozápadní polovině Čech většinou polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, častěji na horách. Během dne od východu Moravy, Slezska ustávání srážek, ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině 12 až 16. Co dalšího nového? Jsou tady zprávy Rádia Frekvence 1 a půl sedma.
1: Pěkné ráno, několik stovek lidí se v pátek zúčastnilo veřejného projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku. Akce trvala téměř 12 hodin. Většina účastníků záměr kritizovala jako nesmyslný. Cenový strop za pohonné hmoty se na víkend mění o jednotky haléřů. Litr benzínu je oproti pátku dražší o 8 haléřů, stojí 44 korun a 30 haléřů. Nafta o 4 haléře levnější za 41 korun a 99 haléřů za litr. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehodu hlásí zde jedničky.
3: S opatrností projíždějte na dálnici D1 na 193. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Brna na Vyškov. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Rusům pomáhá v těžkých časech čarodějnice. Kvůli válce se zvedl zájem o mystiku. Co vy na to?
2: To věřím, no tak oni se vůbec utíkají k těm duchovním, včetně teda církví pravoslavnej. A některý ty duchovní přece žehnají zbraním, to taky jako... Stejně tak, jako to dělali katolický, no kněží taky, tak to mě vždycky přijde obzvlášť dojemný, když se církve zapojují do válečného štvaní. Ale no a Rusové to mají hodně, že k tomu inklinují. A ten má taky nějaký šamany Putin, který mu předvídají budoucnost a tak dále. V Rusku je to asi ještě víc rozšířený než kde jinde.
1: Tak ono to je Rasputina tam měli, že jo? Tak,
2: tak Rasputin to byl živej duch, který teda fungoval obdivuhodným způsobem. Ono to má logiku, protože on uzdravil toho Careviče, což byla svým způsobem záhada, náhoda, nikdo neví. A tím teda získal, no ale tak to je dneska taky. Dneska instalatér dá ženský ruce na ramena, ona řekne, že jí přestali bolet kolena a je léčitel. Na instalatérství se vykašle, pak řekne, že má ten dar. No a dává takhle ruce a polovina se uzdraví, buď placebem, anebo on má nějakou energii, já nevím. A tak ten Rasputin, tak to byla hvězda tohle příběhu a ještě s tím uzdravením toho Careviče.
1: No, počkejte, ještě, jak ho, kolikrát ho vraždili? Třikrát?
2: Jo, jeho nešlo oddělat,
1: ne. To bylo hrozně prasné. No a teď mají teda nějakou tu čarodějnici, Natália Malinovská se jmenuje. Aha. A je zajímavý, že teda teďka věří polovina Rusů na takovýhle různý věci, no. Přirozený, a v roce 2019 to byla pouze třetina, takže to narostlo vlastně.
2: Narostlo a proti tomu máte zase takový to moderní, velká část lidí dokonce věří tý fámě, že Putin už je asi 2 roky mrtvej, že tohle je dvojník. V Rusku pojem tý objektivní pravdy byl vždycky menší. Teďko, co se na západě skoro vytratila, tak v Rusku už jsou opatrovejš, tam už žijou jenom tímhle teďko. Jako pravda vlastně skončila jako taková.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

47 minut, víkendové sobotní ráno v plném proudu. Co s načatým víkendem? Co dělat? Kam vyrazit? Co třeba si udělat výlet a podívat se do kostela duchů v Lukové v severním Plzeňsku? Tuhle církevní památku totiž proslavili zvláštní sochy, které se v poslední době staly obrovským hitem nejenom na sociálních sítích, ale také se staly díky vlastně nočním a prohlídkám při svíčkách. Luková na severním Plzeňsku. Přitom ještě v roce 2012 se tahle církevní památka rozpadala, vše ale změnil student umění ze Západočeské univerzity v Plzni, který svou bakalářskou prací vylepšil tak, že použil 32 sádrových soch věřících, umístil je do kostela, do lavic i mimo ně. No a najednou se z toho stal obrovský hit. Všichni sem cestují dokonce i z Polska, ze Slovenska, aby si to natočili a vyfotili. Tak nejenom na cestu za duchy do Lukové na Plzeňsku, ale i do dnešního rána další porce skvělé muziky. Tom Grennan z Austrálie, Kylie Minogue, anebo ze Slovenska pro změnu na frekvenci 1 Jožo Rush.

0: hodin, k tomu 59 minut, aktuální čas ve víkendovém sobotním ránu, kdy vám prozradím, co vás čeká třeba za další porci muziky hned po sedmé. No tak jasně, podle prvních tónů jste poznali Mandraže. Ona se smála, protože ladila rubriku Honzy Krause společně s Blondínou. No a samozřejmě všem bylo hej, když si dali muziku R.E.M. A nebo taky třeba Hanson. A taky mám pro vás jako hosta v příští hodině jednoho cestovatele.
1: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
2: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
3: Žádná kouzla?
2: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
4: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
5: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová na frekvenci 1 po 7. Hezké ráno.
6: Dobré ráno. Prezident Pavel navštíví Terezín. Úvod na mistrovství se českým hokejistům povedl. Nehodu řeší na D1 u Brna. Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Prezidentská kancelář to oznámila na webu. Na Národním hřbitově v Terezíně se trizna koná tradičně 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Zemědělce na Hané trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům. Radnice Prahy 5 nechala odstranit skluzavku z dětského hřiště Okrouhlých na Smíchově, na které zřejmě před několika dny se zranil 8letý chlapec. Městská část chce nahradit jinou skluzavkou, hodnější i pro menší děti. Skluzavku radnice uzavřela minulý týden poté, co se na ně podle vyjádření matky chlapce zlomil 2 obratle. Praha 5 následně oznámila, že nechá preventivně prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích ve své správě. Daná skluzavka byla podle ní v pořádku. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Už v polovině úvodní třetiny měli dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dnes Slovinci. Utkání začne stejně jako v pátek ve 20 hodin 20 minut.
5: Frekvence 1.
6: Počasí. Máme deštivé ráno, pršet má i přes den, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tady se čeká trvalejší déšť a teploty jen 9 až 13 stupňů. V Čechách může být i 16 a dokonce na severozápadě vykoukne sluníčko.
7: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A pozor, bouralo se na D1.
8: Opatrností projíždějte na dálnici D1 na 193. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Brna na Vyškov. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: Po zprávách si dál užívejte víkendové ráno na frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, sliboval jsem hosta, tím bude zajímavý rozhovor s Tomášem Vaňůrkem, který je známý český cestovatel. Taky se o něm říká, že to je vlastně pokračovatel legendární dvojice Hanzelka Zikmund. Více v této hodině, ale pojďme už zaslibovanou muzikou, tady jsou Mandraže.
6: Hezké ráno.

0: 7 hodin, k tomu 14 minut, tohle je Rádio Frekvence 1, tohle je také sobotní víkendové ráno s datem 16. května. Dobré jitro, bohužel teď po ránu za okny to venku vypadá spíše jako podzim, než nějaké jarní, blížící se letní teploty. Jak bude, jaké bude počasí, na to se společně podrobně podíváme na Frekvenci 1 už za malou chvíli, no a vy si můžete víkend vylepšit třeba jednak poslechem skvělé muziky Frekvence 1 a také rozhovoru, který najdete na webu Frekvence 1 www.frekvence1.cz, kde najdete třeba právě konkrétně rozhovor s Tomášem Vaňurkem, který je známý český cestovatel, spisovatel, pokračovatel legendární dvojce Hanzelka Zikmund. Když byl tady hostem na Frekvenci 1, tak jsme se ho ptali třeba, jak se bránil v autě v Africe.
1: Tam je pepřák, protože já jsem si ho pořídil v Nigérii. Já jsem vždycky s těma lidma chtěl vycházet jako dobře, ale v Nigérii to teda nešlo a tam mají opravdu lidi intenzivám lez do toho auta i za jízdy a něco si z něj jako brát, takže občas preventivně jako stříknete ven, aby neopravdu, ale jako...
2: Takže jako jede ten mes, tam objeví ruka, prostě něco seberou,
1: no,
2: jako jo.
1: No, jako neseberou, protože v Georgiově je to nastavený tak, aby se fakt jako nic nedalo vzít, ale oni mají intenzivám tam prostě nikam aspoň jako něco udělat, takže fakt jako občas prsknete ven a oni zakašlou a je to zvláštní, ale je to opravdu tak.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Rádio Frekvence 1, půl osmá, před námi taky docela, řekl bych, zajímavý průzkum, nebo respektive výsledky z něho. Bohužel moc nelichotivé výsledky z grilování a konzumace uzenin tady u nás v Česku. Co to znamená pro vás? Řeknu více za malou chvíli ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. Ty uzeniny, grilované věci, no nic, no. Pojďme na zprávy Frekvence 1, půl osmá.
1: Hezké ráno, sever Japonska v pátek v podvečer zasáhlo zemětřesení o síle téměř 6,5 stupně. Žádné škody ale podle úřadu nebyly hlášeny. Vydáno nebylo ani žádné varování před vlnou tsunami. Jeho východní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě 2028. Z města v sousedství dálnice D1 odvede vozidla, která tam projíždí ve směru mezi Brnem a Třebíčí. Rosice na Brněnsku otevřou v sobotu 23. května po 15 letech koupaliště. Na jeho opravě pracovali dělníci 2 roky. Město za ně a za úpravy okolí zaplatilo 136 milionů korun.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D1.
3: S opatrností projíždějte na dálnici D1 na 193. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Brna na Vyškov. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

7 hodin 43 minut, vám všem hezké dobré sobotní ráno na frekvenci 1. Možná pro některé z vás taky dobrou chuť k vaší sobotní snídani. No a když už jsme u toho jídla, co taková grilovačka, co? Jídlo jako uzené maso, šunka, třeba losos, nejenom ochucené chipsy, sýr a tofu. Pak vás zřejmě nepotěší nový průzkum. Podle vědců se jedná o potraviny, které v sobě mohou ukrývat karcinogeny, které vám při konzumaci ve větším množství mohou po delším čase ublížit. Zvyšují totiž riziko některých typů rakoviny. Takže podle odborníků tyhle věci, ale pouze v omezeném množství. Na co ale brát ohled nemusíte, to je další muzika Frekvence 1. Tu si můžete dát, co hrdlo ráčí v jakémkoliv množství. Za malou chvíli třeba Dua Lipa, Physical, Reddy Kirken, anebo MCR a Real McCoy na Frekvenci 1.

21. Co vás čeká za další muziku, to můžu prozradit. Jasně, legendární Tom Jones a Mousty. Sex Bomb na frekvenci 1. Společně s ním se taky vydáme do 90. Obrovský diskotékový hit. Já si nemusím představovat. Nejednou byl použit i ve filmu Noc v Roxbury, Head Away, What Is Love. No a

0: všem, kteří míříte třeba na nějakou víkendovou daču, do pohody Frekvence 1 s další porci muziky po 8.
1: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
2: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
3: Žádná kouzla?
2: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jsou tady další ranní sobotní zprávy, společně s nima Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezké ráno.
5: Dobré ráno. Turisté jdou pochod Praha Prčice. Hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovincům. Nehodu došetřují na D1 u Brna a osobní auto se zvěří se srazilo na D6. Turisté se dnes vydají na trasy 59. ročníku pochodu Praha-Prčice. Připraveno je 21 tras. Nejdelší, 70-kilometrová, začala brzy ráno v Praze. Některé jsou určené i pro cyklisty. I letos účastníci obdrží tradiční suvenýr, plastovou botu. Registrovat se všichni museli předem elektronicky. Od uspořádání prvního ročníku nejmasovějšího tuzemského dálkového pochodu uplynulo 17. dubna 60 let. Během covidové pandemie se akce nekonala, proto se letos koná 59. ročník. Státní podnik Lesy České republiky dnes lidem na 67 místech po celé republice ukáže lesy obnovené po nedávné kůrovcové kalamitě. Při akci nazvané Do lesů s Lesy České republiky lesníci lidem ukážou výchovu a ochranu lesů, život lesních zvířat nebo chov zvířat v oborách. Lesy České republiky spravují téměř polovinu lesů v zemi. Policie je na stopě dětských delikventů. Skupina měla nastražit kamenný val na koleje na Pardubicku.
6: Případ se odehrál už v lednu na železničním koridoru nedaleko Přelouče. Děti tam dali na koleje hromadu kamení. Protože to ohrozilo drážní dopravu, je za to trest až 1 000 000 korun. Policii se už podařilo najít záběry skupiny 4 dětí na koloběžkách, které jsou z celého incidentu podezřelé. Vyšetřovatelé věří, že je někdo pozná nebo že se sami ozvou. Podobný útok na vlak se odehrál i v polovině března na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, kde vlaky mohou jezdit rychlostí až 160 km za hodinu a jeden ze spojů tam na kameny skutečně najel. Oldřich Máš Frekvence 1.
5: Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1. O další vítězství se pokusí proti Slovincům opět od 20 hodin 20 minut.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Na mnoha místech máme deštivé ráno, pršet má i přes den, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tady se čeká trvalý déšť. Teploty vystoupají na 9 až 13 stupňů. V Čechách může být až 16.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Nehody hlásí z D6 a D1.
7: Pozor, si dejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov. Na 193. kilometru probíhá vyšetřování nehody osobního vozidla. Na místě je policie. Aktuálně provoz slabý a nestržíte se. A bouralo se na dálnici D6 ve směru na Prahu. Na 52.5. kilometru došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: Ze zpráv to pro tuto chvíli vše. Teď už má opět slovo Petr Wagner.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech vám všem, nejenom těm, co si užíváte volno, relax, ale taky těm pracantům posílám slibovanou muziku. Tom Jones, Mausti a za malou chvíli rubrika Honzy Krause.
5: Hezkou sobotu.

0: 8 hodin, k tomu 14 minut. Mějte bezva víkendové ráno po boku rádia Frekvence 1. Příjemný poslech, hezké ráno, taky šťastnou cestu vám všem přeje Petr Wagner. A tradičně, aby to dnešní ráno bylo zase o něco lepší, tak se vám ho pokusím vylepšit alespoň skvělou muzikou Frekvence 1. Už za malou chvíli Xinlix, Mácha tam můj hrad, Enrique Iglesias Hero, anebo Head Away, What is Love. K tomu nebude chybět humor ostrý jako břitva, nebo maďarský guláš, co kdo chcete. Takže humor přidá tradičně Honza Kraus a Blondýna v ranní rubrice. Téma k zubaři teď budete moci nově vyrazit také za hranice Česka. První pojišťovna bude hradit zahraniční zákroky. No a ještě v téhleté hodině mám pro vás taky zprávu, která se týká turismu tady u nás v České republice. Kam nejvíce zamíří zahraniční turisté? Co nejvíce tady v Čechách nebo České republice navštěvují? Jaké památky? Možná taková inspirace třeba před dalším víkendem je pro vás nějaký ten víkendový tip. Více vám prozradím v téhleté hodině víkendového rána na Frekvenci 1, tak držte vlnu.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: 8 hodin 28 minut, takový aktuální čas ve víkendovém sobotním ránu, dneska s datem 16. května. Příjemný poslech. Za malou chvíli při muzice Raye Deltona, skupiny Team anebo J-Lo. Jinak připravena i rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. A k zubaři teď budete moci nově vyrazit také za hranice Česka. První pojišťovna bude hradit zahraniční zákroky. Více právě k tomuhle tomu, nejenom jaksi stomatologickému tématu, už za malou chvíli u Honzy Krause. Letmo mrkneme taky na to sobotní počasí. Co čekat, protože podle meteorologů počítejte s převážně zataženou oblohou a deštěm. V severozápadní polovině Čech většinou polojasno až oplančno, ojedinělé přehánky, častěji na horách. Nejvyšší denní teploty docela dý kosen, 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech 12 až 16. No, typický podzimní počasí. 8 hodin, 30 minut, 8:30, jsou tady zprávy Frekvence 1.
1: Dobré ráno, několik stovek lidí se v pátek zúčastnilo veřejného projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku. Akce trvala téměř 12 hodin. Většina účastníků záměr kritizovala jako nesmyslný. Cenový strop na pohonné hmoty se na víkend mění o jednotky haléřů. Litr benzínu je oproti pátku dražší o 8 haléřů, stojí 44 korun a 30 haléřů. Nafta o 4 levnější za 41 korun a 99 haléřů za litr. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D6 a D1.
3: Pozor, si dejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov. Na 193. kilometru probíhá vyšetřování nehody osobního vozidla. Na místě je policie. Aktuálně provoz slabý a nezdržíte se. A bouralo se na dálnici D6 ve směru na Prahu. Na 52,5 kilometru došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: K zubaři do Polska. První zdravotní pojišťovna od dubna hradí péči za hranicí. Co vy na to?
2: No tak on tady je problém nějak se zubařema, že jo, v krajích nebo co, po republice. Jich málo, jsou dlouhý čekací doby. No tak lidi chodí asi v těch příhraničních oblastech do Polska a pojišťovna to platí, jo?
1: Jo, někteří uzavřeli, ale jenom zatím jedna pojišťovna, to vypadá.
2: No, ale tak by to vlastně, jako když se zamyslíte nad smyslem Evropské unie, mělo být, že můžete jít do Polska k polskému zubaři, když jste v Unii.
1: No jasně, ale no. Já si myslím, že můžeš i tak jako jít, akorát ti to neproplatí ta pojišťovna.
2: No tak to je hodná unie, jo, když vám to neproplatí.
1: Ale tady taky u většiny zubařů to není proplacený. Jako.
2: No není, tady taky si platíme dost sami, no. Já vím, ale jako tak jestli vám proplatí to, co v Česku, tak je to pro mě unie, no a pokud by to mělo být, že nic, tak to není unie, ne? No, ale myslím si, že to tak nefunguje, že byste se rozhodla a vypravila se na operaci do Německa, takže to asi, jako myslím si, že když se vám tam něco stane, tak to asi jde, ale kdybyste se tam tak jako jenom vypravila, že by s tím byl problém. Kvůli těm rozdílným platovým problematikám, jako příjmu doktorů tam a tady, no.
1: Ale řeknu vám, zrovna zubař je pro mě tak intimní lékař, že představa, že jdu někam, kde mu nerozumím.
2: Ne, to chápu, ne. A u zubaře já chci neřív, aby podepsal mlčenlivost.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 8 hodin, 4 a 40 minut, víkendové sobotní ráno v plném proudu. Dobré jitro, opět se to potvrzuje, pražská turistika zkvétá. Do metropole v prvním čtvrtletí roku 2026 přicestovalo celkem 1 660 515 000 domácích a zahraničních návštěvníků. Číslo vyplývá z dat Českého statistického úřadu a oproti loňsku představuje nárůst o přibližně 5%. A co je zajímavé, návštěvnost stověžaté matičky Prahy rostla i přes komplikace v letecké dopravě související s konfliktem na Blízkém východě. Do Prahy tak nejčastěji míří dvojice a páry, které tvoří 38,8% všech návštěvníků. Zhruba třetinu představují rodinu, jednotlivci tvoří přibližně 19% a skupiny přátel kolem 14%. Každopádně pro vás, pro všechny, bez rozdílu věku, pohlaví, do uší další porce muziky Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, Mirai, I přesto všechno, anebo pro změnu i Shania Twain.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Jsme Rádio Frekvence 1, tohle je sobotní víkendové ráno, ve kterém hned po deváté zazní z muziky třeba... Naše cesty rok. Jasně, Marek Ztracený a Naše cesty. Všechno bude dobrý, jsme jen... A kamkoliv na cesty třeba Ježíš od Depešáku. Nebo aby jsme nerušili tu pánskou línii, alespoň v té muzice, třeba ještě Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Bude toho mnohem víc, včetně rubriky Cože, tak si na to počkejte po deváté na Frekvenci 1 už za chvilku.
1: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to taky v 9 na Frekvenci 1. Další čerstvé zprávy. Lucie Šmídová, vám všem hezkou sobotu 16. května.
3: Pěkné ráno. Vláda projedná zvýšení rodičovské na 400 tisíc. Naše hokejisté nastoupí proti Slovincům. Zdržíte se na D1 z Brna na Prahu. Za Jihlavou je zavřený levý pruh. Rodiče dětí, které se od příštího roku narodí, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata místo 700 tisíc, pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou už v pondělí projedná vláda. Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Prezidentská kancelář to oznámila na webu. Na Národním hřbitově v Terezíně se trizna koná tradičně 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna Obcher na Kladensu. Tvoří dva větrníky s celkovým výkonem 6 MW. V provozu jsou od roku 2008. Zemědělce na Hané trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
4: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
3: Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Už v polovině úvodní třetiny měli dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dnes Slovinci. Utkání začne stejně jako v pátek ve 20 hodin 20 minut.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Na mnoha místech máme deštivé ráno. Pršet má i přes den, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tady se čeká trvalý déšť. Tady bude chladněji, naměří 9 až 13 stupňů, v Čechách může být až 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na D1.
5: Pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov u Brna. Na 193. kilometru probíhá vyšetřování nehody osobního vozidla. Na místě je policie. Nehoda je na krajnici a nezdržíte se. Se zdržením okolo 5 minut počítejte na D1 ve směru na Prahu. Mezi 105. a 104. kilometrem probíhá úprava vozovky a silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. A z opatrnosti projíždějte po dálnici D11 ve směru na Prahu kolem odstaveného nákladního auta s porukou na 67,5 kilometru. Včasnou cestu, ať už jedete kdekoliv, přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petrák.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: A také 3 minuty po deváté pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 a slovo má Petr Wagner.
0: A společně se mnou slibovaná muzika česko-slovenská, No Name, Lekná a Duo Roxette anebo Depešáci společně s rubrikou pánů Suchané kolečko a cože. Tak držte vám hezké ráno.
3: Krásnou sobotu.

0: 15 minut čtvrt na 10 ve víkendovém sobotním ráno. Už taková poradná a také tradiční nerozlučná dvojice rádců Michal Suchánek, Petr Kolečko, pořad cože. No a jestli vás něco trápí, potřebujete poradit, nevíte si rady, tak jednoduše můžete napsat svůj dotaz do naší rádiové poradny cože, která má e-mailovou adresu coze@frekvence1.cz. A jaký z vašich dotazů se bude řešit právě dnes?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Koupil jsem slepicím takový ty automatický dvířka do kurníku. Funguje to dobře, jen teď chodím každý večer kontrolovat, jestli se zavřeli. Nepopírá to trochu smysl celý automatizace Roman 48 Tábor? Já, je blbost to chodit kontrolovat, protože ta slepice přijde sama, jako ti říct, nebo se ti ukázat, že jako je venku.
3: No.
2: A že dvířka jsou otevřený, a když nepřijde, tak jsou zavřený.
3: Dobře, a on řeší teda, že se otvírají, nebo že odchází, nebo že přichází, nebo že se nemůžu dostat dovnitř.
2: No, jestli se zavřeli, chodí kontrolovat.
3: Ale jestli se zavřeli v okamžiku, kdy jsou asi slepice uvnitř.
2: Když jsou slepice uvnitř, přesně.
3: Mělo by to ten efekt potom, jakože to je pravda.
2: Já bych nechodil.
3: Starý dobrý dveře do kurníku, tak jak je známe, jak je měly naše babičky prostě.
2: Na kliku, na západku.
3: Na kliku, přesně tak.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku.

0: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
5: Nová série OnePlay Originál.
6: Simona Moniová.
5: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
7: Já se tě nebojím!
5: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.

0: Hodin k tomu 29 minut, k tomu za chvilku taky krátké zprávy. Co se týká muziky, můžu slíbit Miley Cyrus, Marka Ztraceného nebo DJ Boba Freedom. Asi budete překvapeni, ale cestování vlakem po celém světě teď podle nejnovějších průzkumů zažívá velikánskou renesanci. Jistá britská společnost totiž ještě navíc vypracovala žebříček 20 nejluxusnějších nádraží na světě. Která to jsou? Jak je na tom vůbec Česká republika a jaké byly podklady k tomu, aby se stalo to, jak si nádraží, tím nejlepší, no ta dvacítka těch nejlepších. Podrobnosti vám k tomu prozradím už za malou chvíli ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. Protože teď si dáme zprávy o 9:30 na Frekvenci 1.
1: Hezké dopoledne, postihy za narušování životního prostředí by se měly výrazně zvýšit, a to až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Ruský prezident Vladimír Putin bude příští úterý a středu na návštěvě Číny. Oznámil to dnes Kreml. Basketbalistka Emma Čechová si v utkání zámořské ligy za Minnesotu přetrhla skřížený vaz v kolenu. Podstoupí operaci a sezóna pro ní skončila.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D1.
3: Pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov u Brna. Na 193. kilometru probíhá vyšetřování nehody osobního vozidla. Na místě je policie. Nehoda je na krajnici a nezdržíte se. Se zdržením okolo 5 minut počítejte na D1 ve směru na Prahu. Mezi 105. a 104. kilometrem probíhá úprava vozovky a silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. A s opatrností projíždějte po dálnici D11 ve směru na Prahu kolem odstaveného nákladního auta s porukou na 67,5 km. Včasnou cestu, ať už jedete kdekoliv, přejezd dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.

frekvenci 1 v plném proudu. A kdo by to byl řekl, cestování vlakem po celém světě prý teďka zažívá podle nejnovějšího průzkumu renesanci. Jistá britská společnost dokonce vypracovala žebříček 20 nejluxusnějších nádraží na světě. Při výběru nádraží poskytujícího ty nejlepší služby hrály faktory, jako je kvalita čekáren, množství obchodů, výběr restaurací, množství kvalitních hotelů v okolí a recenze cestujících. Tak nebudu tady říkat všech 20, pojďme si dát ty tři nejlepší. Bronzové skončilo, nebo na bronzovém místě skončilo Kyoto Station, které je prý jedním z největších a zároveň architektonicky nejzajímavějších. Stříbrnou pozici obsadila Osaka Station City. Japonská nádraží jsou téměř zpravidla vždycky kombinovaná s nákupními centry a až několika patry restaurací. No a zlato, to je velmi zajímavé, získalo nádraží Zürich Hauptbahnhof, hlavní železnice nebo stanice v Curychu a zároveň jedna z nejdůležitějších v celé Evropě. Jinak pro zajímavost, pro nás Čechy je také zajímavé 12. až 14. místo v tomhle žebříčku, o které se dělí Praha hlavní nádraží s londýnským St. Pancras International a belgickými Antwerpy Central. Tak, teď můžete naskočit na další proud muziky, Sia, Lucie, anebo Bryan Adams, Back to...

0: hokejoví fanoušci. Oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
1: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
2: Nová série OnePlay Originál.
3: Simona Moniová.
2: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
4: Já se tě nebojím!
2: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Turisté jdou pochod Praha Prčice. Naše hokejisté nastoupí proti Slovincům. Srážku osobního auta se zvěří řeší na D10. Turisté se dnes vydají na trasy 59. ročníku pochodu Praha-Prčice. Připraveno je 21 tras, nejdelší, 70-kilometrová, začala brzy ráno v Praze. Některé jsou určené i pro cyklisty. I letos účastníci obdrží tradiční suvenýr, plastovou botu. Rodiče dětí, které se od příštího roku narodí, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata místo 700 tisíc korun, pak 800 tisíc. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou už v pondělí projedná vláda. Státní podnik Lesy České republiky dnes lidem na 67 místech po celé republice ukáže lesy obnovené po nedávné kůrovcové kalamitě. Lesy České republiky spravují téměř polovinu lesů v zemi. Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna Upcher na Kladensku. Tvoří dva větrníky a v provozu jsou od roku 2008. Policie je na stopě dětských delikventů. Skupina měla nastražit kamenný val na koleje na Pardubicku.
8: Případ se odehrál už v lednu na železničním koridoru nedaleko Přelouče. Děti tam dali na koleje hromadu kamení. Protože to ohrozilo drážní dopravu, je za to trest až 1 000 000 korun. Policii se už podařilo najít záběry skupiny 4 dětí na koloběžkách, které jsou z celého incidentu podezřelé. Vyšetřovatelé věří, že je někdo pozná nebo že se sami ozvou. Podobný útok na vlak se odehrál i v polovině března na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, kde vlaky mohou jezdit rychlostí až 160 km za hodinu a jeden ze spojů tam na kameny skutečně najel. Oldřich tam máš frekvence 1.
7: Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1. O další vítězství se pokusí proti Slovincům opět od 20 hodin 20 minut.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Na mnoha místech je zataženo a deštivo. Pršet má i přes den, na to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tady se čeká trvalejší déšť. Teploty stoupají na 9 až 13 stupňů. V Čechách může být až 16. Polojasno pak má být na severozápadě.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: Zdržíte se na D10.
9: Pozor, si dejte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 21. kilometru došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Nehoda je na Kranici a nezdržíte se. Se zdržením do 10 minut počítejte na D1 ve směru na Prahu. Mezi 105. a 104. kilometrem probíhá oprava vozovky a silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. A z opatrností projíždějte po dálnici D11 ve směru na Prahu kolem odstaveného nákladního vozidla s poruchou na 67,5. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra Hank.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: Sting a to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 a to ve čtvrt na 11. Krásný víkend, tak přátelé, kam můžete vyrazit? Ve Františkových lázních se zahajuje lázeňská sezóna s bohatým kulturním programem. V 11 hodin tady proběhne průvod národní třídou a následně slavnostní zahájení v hudebním pavilonu. Jinak na zámku v Děčíně probíhá po celý víkend historický májový trh s ukázkami řemesel, hudbou, tancem, zábavou pro děti a taky bitvou o město. Mělník zve od 15 hodin na tradiční vinou noc aneb putování za vínem po mělnických sklepeních. Navštívit dnes můžete taky tradiční svatojanskou pouť, v Hůrkách čeká vás mše, venkovský trh s ochutnávkami a ručními výrobky a samozřejmě nebudou chybět ani hůrecké frgály. Pokud máte rádi swing, tak určitě vyražte do Chrudimi, kde vás od 14 hodin čeká swingové odpoledne v klášterních zahradách. V Kroměříži to bude dneska žít, proběhne tam hanácký den s bohatým folklorem, krojovaným průvodem, jarmarkem a regionální gastronomií. Ať už se ale dnes vydáte kamkoliv, tak Frekvence 1 vám přeje krásný víkend. Užijte si ho.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil

0: pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň. Yeah.

0: nejlepší z muziky i 2 minuty po 10:30. My jsme moc rádi, že jste s námi. Za chviličku už si dáme taky narozeninovou rubriku 736 300 444, tak to je číslo, kam můžete posílat vaše vzkazy s přáním.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už je ten správný čas, ale opět nahlédnout na dálnice, jak se aktuálně jde.
2: Pozor, si dejte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 21. kilometru došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Nehoda je na Kranici a nezdržíte se. Se zdržením do 10 minut počítejte na D1 ve směru na Prahu. Mezi 105. a 104. kilometrem probíhá oprava vozovky a silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. A s opatrností projíždějte po dálnici D11 ve směru na Prahu kolem odstaveného nákladního vozidla s poruchou na 67,5. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak nohu s plynou, na cestách jezdíte opatrně a šťastnou cestu z Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

správný čas na tradiční narozeninovou rubriku Frekvence 1. Hezkou sobotu. Tak přátelé, máme 16. května a mezi oslavence dneska patří slavný irský herec, který je čestným držitelem řádu britského impéria Pierce Brosnan. Bondovi je dneska 73 let. Kulatiny slaví americká herečka a modelka Megan Fox, která se narodila před 40 lety, a ke kulatinám přejeme i další oslavenkyni, americké zpěvačce a skladatelce, sestře popového krále Michaela Jacksona, Janet Jackson, která slaví 60. narozeniny. U nás přejeme všechno nejlepší herci Ondřejovi Vedchýmu, jemu 64 let a 71 roků má herec a komik Oldřich Kaiser. A kdo slaví u vás? Jdeme na vaše vzkazy. Ahoj všichni na Frekvenci 1. Popřejte prosím naší mamince, babičce a tetičce Věrušce Duvkové ze Sněžného k dnešním krásným 80. narozeninám. Milá mamko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ivča, Jirka, Týna, Anička a Eliška, všichni z Gold Čáku, Odrance a celý Filipov. Ano, a taky celá Frekvence 1 přeje Věrušce všechno nejkrásnější k narozeninám, ke krásným 80. a hlavně hodně zdraví. A ještě jeden vzkaz. Dobrý den, moc bych prosila, jestli by šlo ještě dnes ke včerejším polokulatinám mého manžela Petra Fischera poslat přání. Děkuji za vše, co pro nás dělá. Je to skvělý manžel, táta i děda. Hodně zdraví, ryb a úspěchů na zahrádce přeje celá rodina. A celá Frekvence 1 přeje taky Petrovi všechno nejvíc, nejlepší a pořádně to oslavte. No a my jdeme taky na svátek se podívat, protože dneska slaví Přemysl se slovanským původem. Jméno se překládá jako důkladně promýšlející a Přemkům, kterých je u nás kolem 5000, tak přejeme všechno nejlepší k svátku. No a závěrem hodně štěstí, zdraví a lásky přejeme z Frekvence 1 dnešním oslavencům.

0: jaký už novinky.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub, pěkné dopoledne.
3: Krásnou sobotu s datem 16. května. Soud v České Lípě právě teď rozhoduje o vazbě pro zloděje lebky svaté Zdislavy. Krkonoše už nám skoro roztály a MHD v Klatovech bude zadarmo. Ještě jednou příjemný víkend. Policie krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie. Lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Soud dnes rozhoduje, jestli muže umístí do vazby. Jednání je neveřejné. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Sníh, který nejvyšší partie našich nejvyšších hor zasypal v noci na pátek, už roztál. Dnes v Krkonoších zahájila denní provoz i letní sezona kabinové lanovky z Janských lázní na Černou horu na Trutnovsku. Dosud jezdila o víkendech. V denním provozu jsou v Krkonoších ještě kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku a sedačková lanovka z Harachova na Čertovu horu. Městská hromadná doprava v západočeských Klatovech bude od 1. července zdarma, a to pro všechny cestující. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud. Celkem přes 10 milionů, řekl nám to místo starosta Pavel Strolený. Druhé největší město plzeňského kraje zavede bezplatnou MHD jako první v regionu. A město plánuje podle místostarosty ještě vybudovat parkoviště pro dojíždějící na okraj Klatov.
4: Slibujeme si od toho to, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník Erbinovo náměstí na Plánínské ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
3: Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na Znamení a tím, že lidé budou moct nastupovat všemi dveřmi. Zdravit je dnes nevhodné, ba přímo neslušné, tak to říkají někteří rodiče svým dětem. I o tom je dnešní svět, jehož absurdity popisuje ve své knize Fejetonu host presklubu Frekvence 1 Marek Hlavica.
5: Jeden z těch fejetonů, který tam je, pojednává o tom, jak se přestáváme zdravit a jak vlastně to zdravení najednou začíná být jako něco nevhodného dokonce, když to použijete vůči člověku, s kterým se prostě netykáte. Jo. Tam ta situace, která nastala, je popsaná. Opravdu se to stalo, že malá holčička byla peskována za to, že pozdravila cizího pána na ulici, jakkoliv se bránila, že slušností je zdravit, tak ty rodiče jí prostě, no to prosím, takhle se to chováš, že jo. Tak to mě navedlo k tomu názvu, že vlastně význam některých věcí se mění.
3: Celý presklub nejen o tom, že zdravit se dnes příliš nenosí, hledejte na našem webu frekvence1.cz. Ruský prezident Vladimir Putin bude příští úterý a středu na návštěvě Číny. Putin bude v Číně jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o dvoustranných vztazích a vymění si s ním názory na zásadní mezinárodní a regionální otázky, dodal Kreml v prohlášení, ze kterého cituje agentura Reuters.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dneska to bude o mracích, nejvíc prší na Moravě a ve Slezsku a tam nám to vydrží až do zítřejšího poledne. Teploty do 12 stupňů, tedy na Moravě a ve Slezsku, v Čechách může být i 16. Teď nám aktuálně prší, ale i ve středních Čechách a v Praze nám mrholí. Píšete nám z pochodu Praha Prčice, kde nás posloucháte na cestě za slabého deště, no a zapršelo před chvílí i v Plzni.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Teplická D8, 36. kilometr z Prahy na z německé Sasko. Za Roudnicí nad Labem máme hromadnou nehodu dvou osobních aut. Bouralo se také u Josefa Lady v okrese Praha Východ u Hrusic na silnici 335. Dejte pozor, je tam nehoda se zásahem policie, hasiči a záchrankou. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a další hodinu startujeme na frekvenci 1 opět s Veronikou Lhotovou.
0: My se za chvilku vydáme k protinožcům a řekneme si, jaký sportovní trend tam aktuálně letí a podíváme se i na zvláštní názvy vesnic v Česku. Takže jestli bydlíte v nějakým takovým, třeba ve Šnekově nebo ve Svíněticích, tak nám dejte vědět na 736 304 444. Jdeme na to.
2: To nejlepší z muziky a

0: My se teď ale z Itálie přesuneme k protinožcům a řekneme si, jak jsem to tady už avizovala na začátku hodiny, jaký sportovní trend tam aktuálně letí. Tak prosím tě, v Austrálii teda Láďo mají nový trend. Jestli pak víš, nebo tě napadá, jaký sport tam teď aktuálně zažívá takový boom?
1: Tak no boom to asi už nezažívá, jako... Vždycky si představím v Austrálii surfaře a jak se třeba jako honí po těch vlnách a mezi těma žralokama. Tak to asi nemyslíš.
0: Ty bláho, to nemyslím. Tohle je víc plošný.
1: Jo.
0: Ne, že by tam měli málo toho oceánu, ale člověče, cyklistika.
1: Cyklistika v
0: cyklistika.
1: Austrálii, jo.
0: No, představ si to. Na kole tam teď jezdí úplně všichni napříč generacemi, od studentů až po seniory. A prý podle expertů jde opravdu o největší cyklistický návrat za poslední roky. Ten zájem o ježdění na kole je velký, nastartoval to COVID, od té doby tam ta popularita cyklistiky pořád roste. A prý to teda není jenom o tom samotném sportu, že jo, o té radosti z pohybu, ale Australané hodně využívají kola i jako dopravní prostředek, aby se dostali do práce nebo na kratší přesuny po městě. Tak samozřejmě mě napadá otázka, co ty a kolo, kdy jsi naposledy jel na kole?
1: Na kole, když jsem pospíchal na vlak. Tak jsem jel na kole, já jsem se vždycky nechával na nádraží v Úskovně kolo, víš.
0: A, jo, takhle. Takže to nebylo takový to kolo, který si zapůjčíš teda někde v centru,
1: ale to bylo moje kolo, já jsem si ho nechával na nádraží. Aha. Občas jsem to i nestihl, protože jsem si to kolo musel uklidit a mezi tím ten vlak odjel.
0: Jo, takhle, myslela, že ti třeba píchlo kolo nebo tak.
1: No to se mi taky stalo, taky jsme jednou jeli s kamarádkou a to kolo se mi úplně jako, jo? Už to nebylo kolo a byl to čtverec.
0: Ježišma, na tom se blbě jede, že?
1: No, ve dvou, ano.
0: No, tak to, hele, to mi napadá ten vtip, ptá se maminka, Pepičku, proč sundáváš tu duši z kola? Musím jí vzít zítra do školy, paní učitelka říkala, že mi promluví do duše.

0: plus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Iva Max, tak to je muzika, kterou vám zahrajeme v příštích minutách. V týdnu nás navštívila milá návštěva, byl tu cestovatel Tomáš Vaňourek a kolegové se ho ptali, ke komu by měl blíže z pánů, Zikmund anebo Hanzelka?
1: Myslím si, že blíž bych měl Kirkovi Hanzelkovi, protože on byl víc jakoby do těch aut, zatímco pan Zikmund byl spíš jakoby do toho zaznamenávání a do toho, vlastně díky panovi Zikmundovi vznikly ty knížky a díky němu my známe Hanzelku se Zikmundem tak, jak je známe. Ale pan Hanzelka byl ten, který tu trasu, vlastně tu cestu dokázal jakoby projet. Mm-hmm. On byl neuvěřitelně nadaný, že on byl i muzikální, takže on prostě, oni jeli tou Tatrou a on řekl prostě, hele, třetí válec prostě nejede. A bych to nepoznal.
0: Podle zvuku
1: když
0: prostě.
1: Když mi chcípne auto, tak já řeknu, auto nejede. Pan Hanzelka řekl, třetí válec tam nejede. A pak to odvezli do správkárny, tomu říkali a zjistili, že prostě třetí válec a nedostával palivo. No, takže on byl v tomhle tom úplně jako geniální.
0: To řekl cestovatel Tomáš Vaňourek. Celý rozhovor s ním se můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě YouRadio Talk.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale má slovo Láďa Jakub, který nás informuje o tom, jak to vypadá na dálnicích.
3: Bouralo se na střední Moravě, konkrétně na Hané, u Kostelce na Hané na Prostějovsku. Pozor na silnici 366, v sobě jsou dvě auta. Jedno auto nám blokuje provoz taky na Chrudimsku u obce Běstvina na silnici 340. Bouralo se ale také v Chomutově, dejte si pozor na sídliště Březenecká v Dřínovské ulici, v sobě dva plechy. Bezpečně dojďte s Frekvencí 1 Veronikou.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: na 12. My doufáme, že si užíváte pohodového víkendu, že se dobře bavíte. Pokud jste se doteď nebavili, tak teď si myslím, že zaručeně se budete bavit, protože my jsme tady dneska s Láďou nakousli takové originální téma. Zajímavé názvy českých vesnic a shodli jsme se, že čeština je prostě opravdu jako velmi unikátní jazyk. Takže Láďo, já už vidím, jak se nadechuješ. Povídej, kde všude jsi byl, kam ti kdo poslal, nebo o jakých místech se zvláštním názvem si kdy slyšel.
1: Ale taky občas tě někdo pošle někam třeba do Řitky, tak Řitku máme. Tady kousek od Prahy, Praha západ. Do Pičína, to je okres Příbram. Když moc povídáš, tak tě pošlou do Držkova, to je na Jablonecku. Nebo na onen svět, ten je zase u Kovářova.
0: Ano, ano. Jo. A nebo třeba do... No jako já, vlastně já to můžu říct, do prdele tě pošlou, protože je jeho česká osada s názvem Prdel, takže ano, pokud mi přijde pokuta ze sobotního vysílání, tak na to neberu apel.
1: Jasně, a v případě se pak můžeš zajet třeba rovnou do hrobu. Víš, že třeba na Teplicku žijou lidi v hrobu, ale i jako za života, že jo?
0: Ano, a víš, že máme tady hroby hned vedle baráku, jo?
1: To je pravda, tady jsou velký hřbitovy, my jsme mezi hřbitovy. Stejně
0: skončíme rovnou.
1: Přesně tak.
0: No dobře, takže Řitku tu si říkal.
1: Smraďavka, tam chceš taky žít, že jo, třeba
0: rozhodně,
1: to je na Jižní Moravě, Zlosiň u Kralup nad Vltavou ve středních Čechách, Vajglov.
0: Dobře.
1: Kuřáci jedou do Vajglova.
0: No, nebo třeba takový mrtník, že jo? Tam je prý cedule na začátku a že to tam často prý přepisujou. Nevím proč.
1: Kozodírky jsou taky dobrý,
0: ano,
1: šukačka.
0: Ano, šukačka na Šumavě, tak to je jasný, že jo? Pičín, praskačka, Hulín, Šnekov, tam jsou asi všichni pomalí. Svinětice, tam to musí taky vypadat zajímavě. Močovice, Kokotín, že jo? To je hrozně, že to říkáme do rádia, jako víš, to jako... Nahý újezd, hele, to je taky zajímavý místo.
1: Já jsem našel Nahý újezdec, ano,
0: ale
1: taky.
0: Ale pozor, ještě zajímavější mi přijde Sladká díra.
1: A Štěrbina. A ne, já bych chtěl bydlet třeba v Bodlákově ulici v Křoví v okrese Trní.
0: Tak
1: to už je mírnější.
0: To je šílený. No a já v Držkově, protože tam je jasný, co všichni dělají, že jo. Ale stejně, máš tam teda ještě něco jako special, nebo to můžu zakončit?
1: No, je toho samozřejmě mnohem
0: toho hodně,
1: víc, takže klidně nám napište z nějaké zajímavé vesnice, kde nás posloucháte.
0: Ano.
1: Od nich je třeba na východě Čech těchto speciálních názvů.
0: Přesně
1: takže
0: tak.
1: Schválně, kde 7, nás všude 6, posloucháte?
0: 300-444, můžete se s námi podělit, kam vás kdo poslal nebo kde bydlíte, ale stejně všichni skončíme na místě zvaném onen svět. Na tom se shodneme.
1: Vedle hrobu.
0: Tak hezký den, Frekvence 1.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: 17 a takhle pro vás budeme hrát v příští hodině Coldplay. Zaspívají taky Eva Farná a skupina Miraj. A dáme si klasiku od Pet Shop Boys. Za chviličku do zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
3: za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ládě Jakub, hezké poledne.
5: Krásné sobotní poledne s datem 16. května. Naši hokejisti po výhře nad Dány dnes čekají Slovinci. Evropané mění plány na dovolené a Evropa otevírá svou verzi slavné americké silnice Route 66. Naši hokejisti mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Už v polovině úvodní třetiny měli dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dnes Slovinci. Utkání začíná stejně jako v pátek ve 20 hodin a 20 minut. Neukončená válka v Perském zálivu nutí lidi měnit plány na dovolenou. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Íránem nebo kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou rostoucí náklady. Podle novinek CZ je teď třeba v hledáčku třeba Španělsko, nebo je velký zájem o Karibik na druhé straně Atlantického oceánu. Evropani se bojí Turecka, Kypru nebo Egypta, který je ke konfliktnímu Blízkému východu hodně blízko. A zemědělce Nahané zase trápí dlouhodobé sucho. Ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
6: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel. Je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
5: A teď jeden tip na výlet. Otevírá se totiž evropská Route 66. Legendární americká matka silnic má ode dneška novou konkurentku. Začíná v Polsku u Baltského moře a končí v Chorvatsku. Motorkáře zavede právě až k Jadranu. Srdce trasy má být na Slovensku.
7: Otváranie 66-ky na Hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
8: Hrady, kúpele, jaskyne.
7: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
9: Budeme pomáhať 66.
7: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
10: Motorkárske haušky.
7: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: No dobře uděláte, když si dnes na výlet vezmete deštník nebo pláštěnku, hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, kde nám déšť vydrží až do zítřka. No a tam, kde neprší, je minimálně hodně mraků. Déšť se aktuálně posouvá od Českých Budějovic, Jihlavy a Pardubicím. Hradci Králové, Olomouci míří taky na Ostravu, Zlín a do Brna. No a teploty v Čechách do 16, na Moravě a ve Slezsku jen 12 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Na Moravě zůstaneme, na dálnici D55 se bouralo u Otrokovic ve směru na Olomouc, počítejte s kolonou na 20 minut. Opatrní buďte také na příjezdu do Brna od Prahy po dálnici D1 mezi 193. a 196. kilometrem, i tady se nám to štosuje. A opatrní buďte také na cestě z Brna do Prahy na D1 mezi 104. a 102. kilometrem, i tady se zdržíte v koloně. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: No a i popolední vám k obědu hraje Frekvence 1. Dobrou chuť s Veronikou Elhotovou.
0: A my pokračujeme a už za chvilku se vydáme do Náchoda. Proč zrovna tam, co vás na tomhle místě, v tomhle městě čeká, tak to se dozvíte v novém dílu podcastu Jana a výlety na míru. Podrobnosti za chvilku a dáme si v téhle hodině taky špetku humoru v rubrice Zkus mě rozesmát. Tak pěknou sobotu s poslechem Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Čtvrt na jednu, s vámi je Frekvence 1, krásný víkend a v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru se podíváte tentokrát do Náchoda, města na dohled od Polska, kde vás čeká pořádná porce chození, historie, ale i malých překvapení. Hned na začátku tohoto výletu si budete moci nechat splnit přání. V dlažbě Karlova náměstí je totiž zasazená koňská podkova, která to umí.
1: Na náměstí Náchodě je v dlažbě zasazená koňská podkova, na kterou si musíte šlápnout, protože přináší prý spousty štěstí.
0: Yeah.
1: No a já to zjistil, až když jsem odjel.
0: Tak protože provází smůla.
1: No a můžeš si něco i přát a prý se ta přání plní.
0: Fakt. Mhm.
1: Není to to hlavní náměstí? Je to menší náměstí Komenskýho, teď nechci kecat.
0: Karlovo,
1: no, je to na K.
0: Já jsem ti tady koukal na papír.
1: Aha, tak super. Takže Karlovo, je to podkova Fridricha Falckého, který zdrhal tudy z prohrané bitvy na Bílé hoře. Aha. A prý tady tu podkovu jako ztratil, tak je tam teďka na tomhle náměstí a můžete tam zajít a šlápnout si.
2: Přeješ si, pane?
3: Podívej se mi na koně, kováři.
0: Aha,
1: a budete si mít štěstí a něco si můžete i přát.
0: Náchod vás ale chytne mnohem víc. Má krásné historické centrum, kostela s věžemi Adam a Eva, detaily připomínající švédské obléhání i stopu spisovatele Josefa Škvoreckého a pak samozřejmě zámek. Obrovská dominanta nad městem.
4: V Náchodském zámku mám přesně tu zkušenost, o které jsem tady mnohokrát mluvila.
1: No.
4: A to je syndrom zavřených dveří.
1: Nekecej.
4: Jo. A tady jsem to málem nestihla. Tak to bylo hrozný. Takže ta průvodkyně normálně šla se mnou zpátky.
1: No.
4: Musela mi povotevírat ty dveře, abych se dostala z toho zámku.
0: No a pokud byste se chtěli dozvědět, cože je to ten syndrom zavřených dveří, tak si pusťte další epizodu podcastu Jana a výlety na míru. Najdete ji na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba You Radio Talk a taky na webu Frekvence 1.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Kde si půjčíte lehátko a slunečník, tak o tom bude Kraus s Bondinou už za okamžik.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Teď už ale před mikrofonem Láďa Jakub, který má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Já vzal před mikrofonem, za mikrofonem nikdo nesmí stát. A nesmí nikdo stát ani na dálnicích, bohužel se tak jako děje. Na těch dálnicích se nám to štosuje, hlavně na příjezdu do Brna od 196. po 199. kilometr od Prahy. Opatrní buďte také na D11 na 103. kilometru u Hradce Králové, je tam nehoda jednoho osobního vozu. Bouralo se ale také na Šumpersku, v Zábřehu, na Moravě, v Leštinské ulici. No a pozorní buďte také na Táborsku u obce Vlastiboř na silnici 159. I tady je bouračka. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
2: 257 400 400. Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400. Linka frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
4: Řecko navýšilo počet pláží, na kterých si už nepůjčíte lehátko ani slunečník. Co vy na to?
5: Aha, no tam jsou ty turistické problémy. To, že těch turistů je čím dál víc, lehátek je pořád stejně při nejlepším. Pak jsou ty obsazovači, to taky je různě zakázaný, co stávali ráno ve 4, aby to obsadili. No, jako to se taky zvedává, to je dovolená, to je vojenské cvičení tohle toho koupacího nářadí, no. Že jo, a lehátek a matraček a všeho možného.
4: Ale já jsem si myslela, že to je jako záležitost Čechů, že to je český národní zvyk, a ne.
5: Není, ne, to je internacionální lahoda. To jsou prvky, který má lidstvo nebo člověk v sobě, bez ohledu na to, kde se narodí. To je to nádherný, to nás spojuje, ty pudy. Většinou jsou to dost prostý pudy, takový jako agresivní, džungloidní, ale ty máme všude všichni.
4: Ale třeba vás si neumím představit, že jdete zabírat lehátko v 6 hodin ráno.
5: Ne v 6, ne, já jsem poslal někoho.
4: Jo, takhle.
5: Jdi to zabrat, ale...
4: Dej si budíka, jdi to zabrat.
5: No, jdi to zabrat, ale je to, to se dělá, že tam házeli ty ručníky a takový. Já jsem pak viděl, že když to zakázali někde, tak lidi řadili boty u dveří z hotelu, jakým pořadí, jako kladli ty boty svoje jako symbol toho, kdy už byli u dveří proto, aby si rezervovali lehátka, ale nemohli si je jít rezervovat.
4: Jo, tak.
5: To taky, to bych jim to rozkopal, řekl bych, boty sem nedávej.
4: Ale mně třeba přijde úplná blbost dávat ručník na lehátka v první řadě u moře, protože tam je nejvíc narváno furt, tam vůbec
5: nemá. No tam já vůbec nechodím.
4: Vidíte, no, přesně. A přitom to jsou ty nejdřív zabraný lehátka.
5: První u moře?
4: No.
5: To bych neřekl, protože někde u moře, na pláži máte daleko volnější než kolem bazénu a tak.
4: Jo, tak jasně, to nepočítám bazény.
5: Ty bazény tam jako je hysterie často.
4: No a to je pro mě nepochopitelný, protože jsem Čech a potřebuju to moře, který celý rok nemám, že?
5: No tak jako kdo já dojdu občas, ale jinak jsem klidně u bazénu.
4: Jo?
5: No.
4: Tak bazénkář?
5: Ne, dojdu do moře, no, ale tak jako si tam tak zajdu zážitkově.
4: Jo, tak.
5: No a pak takovou běžnou šplouchačku dělám klidně.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
0: Ahoj, zdraví vás Eva Farná.
6: A Miraj, a už nějaký ten pátek jsme si říkali, že bychom mohli udělat společný song.
0: Teď jsme ho udělali, jmenuji se Vzpomeneš si.
6: A teď vám ho posíláme na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1. Teď už po obědě čas na vtípek, ten má pro nás opět Jana s Mikešem.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Je tady čas trochu vás pobavit. Je tady s fórem Mikeš.
3: Představte si rybník, léto, večer a na kamenech sedějí dvě žáby.
0: Na kameni, kámen.
3: Sedí, takhle sedí. A teď ta jedna říká: Kavak, nějak mi není dobře. Ta druhá sedí a říká: Kuňk, jsi nějaká zelená.
0: To je ptákovina.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu.

0: Vám nabídneme to nejlepší z muziky Dermot Kennedy. Zahraje nám a zaspívá taky skupina Lucie. A bude i Whitney Houston. A za chviličku budou zprávy.
1: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
2: Nová série OnePlay Originál.
3: Simona Moniová.
2: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
4: Já se tě nebojím!
2: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
5: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
6: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ládě, hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne s datem 16.5. Soud v České Lípě neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie. Na západě Čech došlo ke střídání diecézí a izraelská armáda oznámila, že při vzdušném úteru v pásmu Gazy zabila vůdce Hamásu. A tady jsou detaily. Ještě jednou pěknou sobotu. Soud v severočeské České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie. Lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné. Policejní mluvčí řekla, že muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. 35letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie muže zadržela ve čtvrtek. Za krádež mu hrozí až 8leté vězení. Policie ho obvinila taky z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci. Zloděj ukradl lebku v úterý v podvečer. Využil totiž toho, že byl v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy vypnutý alarm, a to při přípravě bohoslužby, a uvnitř kostela tak nikdo nebyl. Podle policie si čin plánoval. No a policie na východě Čech je zase na stopě dětských delikventů. Skupina měla nastražit kamenný val na koleje na Pardubicku.
8: Případ se odehrál už v lednu na železničním koridoru nedaleko Přelouče. Děti tam dali na koleje hromadu kamení. Protože to ohrozilo drážní dopravu, je za to trest až 1 000 000 korun. Policii se už podařilo najít záběry skupiny 4 dětí na koloběžkách, které jsou z celého incidentu podezřelé. Vyšetřovatelé věří, že je někdo pozná nebo že se sami ozvou. Podobný útok na vlak se odehrál i v polovině března na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, kde vlaky mohou jezdit rychlostí až 160 km za hodinu, a jeden ze spojů tam na kameny skutečně najel. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: A teď velké změny v diecézích na západě Čech. Biskupství plzeňské dnes převzalo farnost Nepomuk na jižním Plzeňsku od českobudějovické diecéze. Darovací listinu převzal plzeňský biskup Tomáš Holub na úvodní poutní mši, kterou vedl arcibiskup Jan Graubner, a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Graubner nejprve požehnal v kostele svatého Jana Nepomuckého Košilce pro pražské jezulátko. A potom se vydalo procesí stovek věřících a občanů na mši na arciděkanské zahradě. Pro region jde o významnou událost po 250 letech v českobudějovické diecézi. Izraelská armáda oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v pásmu Gazy zabila Izadína Hadáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle izraelských představitelů posledního ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdil agenturám Reuters a AFP taky vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí. Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které víc než rok a půl po katastrofálních záplavách brzdí obnovu obcí v Jeseníkách. Například město Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na víc než 100 záměrů. Plánované investice dělají skoro 2 miliardy. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blištěnové zdlouhavé. Stejně tak povolovací procesy a výběrová řízení na stavební firmy.
9: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze. Pomohlo by nám, kdyby nám byly poskytnuty třeba kapacity projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit ten proces té administrativy v tom městě.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
7: A mimochodem v Jeseníkách nám teď prší, prší nám taky v Beskydech, v Bílých Karpatech i v Javorníkách, na Hané, na Pardubicku, Královéhradecku, Jihlavsku a taky v Jihočeském kraji. Na západě Čech a na severu je už bez deště, ale máme tu velkou oblačnost. No a teploty v Čechách dneska do 16, na Moravě a ve Slezsku jen většinou do 12 stupňů Celsia.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: A ještě samozřejmě zkontrolujeme naše hlavní tahy ve 13 hodin na téměř 5 minut. Máme tu sobotní odpolední klid, ale přesto se bouralo. Na D1 na 194,5 kilometru před Brnem je nehoda nákladního vozu s osobákem. Opatrní buďte na Kutnohorsku u Církvic, máme tu nehodu dvou osobáků na vjezdu do obce. A pozorní buďte také na šestce na trase z Prahy na Cheb. Přímo v Karlových Varech máme silný provoz, kolony se tvoří kvůli nehodě nákladňáku s osobákem na 120. Na 7. kilometru. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: Pohodové odpoledne s Frekvencí 1 a taky dnešní večer bude tradičně na Frekvenci 1 patřit hitparádě. Budeme pro vás mít opět 10 nejlepších hitů a máme pro vás taky dvě hudební novinky a dva typy Frekvence 1. Já už teď můžu napovědět, že obě dvě jsou slovenský. Hitparáda na Frekvenci 1 startuje 7 večer. Dozvíme se, pro koho jste tento týden nejvíce hlasovali a kdo zvítězí. A za mikrofonem nebudou opět chybět Jana s Mikešem.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: týdnu jsme tu měli milou návštěvu cyklistku Kateřinu Neumannovou a s kolegové se jí ptali, jestli spadla někdy z kola.
1: Naštěstí ne víc, aby z toho byl nějaký úraz, ale tím, že mám za sebou historii závodnice na horských kolech a byla jsem dokonce na olympiádě v Atlantě, takže samozřejmě na kole jsem upadla mnohokrát, naštěstí nikdy ne nějak vážně, ale drobné otřeniny, bez toho by člověk nebyl cyklista, že jo, kdyby tam nějaký ten silniční lišej někdy nebyl. Ale jezdím už opatrně, ale loni si pamatuju, že jsem vlastně jela ten náš závod během ČES Lipno Sport Festivalu na kole a takového toho vodiče mi udělal Roman Kreuziger, který je s námi pravidelně, on nám pomáhá organizovat tu cyklistickou část a já jsem ten závod jela s ním a on mi v těch sjezdech jezdil tu špici a já jela těsně za ním a to jsem fakt jako neměla strach, protože on je fenomenální cyklista, ví přesně kudy, ale jinak se bojím v tom balíku, bojím se, když je okolo mě moc lidí, kromě Romana.
0: To prozradila Kateřina Neumannová. Celý rozhovor si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě You Radio Talk. Frekvence 1. Doprava. Jdeme opět s Láďou Jakubem zkontrolovat hlavní tahy, tak jak to vypadá, kde se aktuálně držíte?
2: Dvě bouračky v Jihočeském kraji tady máme, já už jsem to chtěl říct. Jedna je v okrese Táboru, Plané nad Lužnicí, pozor na silnici 1376, a pak ta další je přímo v Táboře v Budějovické ulici, taky nehoda dvou osobáků nám brzdí provoz. Tedy Teplická, Plzeňská D5 na 86. kilometru od Prahy na Plzeň hlásí po bouračce se zvířetem dopravní nehodu. Je to u ohrazení. No a pozorní bude také na Ústecku v Trmicích u Ústí nad Labem v Tršově ulici. Tady máme nehodu dvou plechů. Bezpečně dojeďte s F1.
3: 257 400 400. Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400. Linka frekvence 1.

0: Já tu písničku tak miluju. Lucie, dotknu se ohně na frekvenci 1. To mi opravdu náš hudební dramaturg Renda udělal velkou radost. 13 hodin 42 minut, přátelé, krásné odpoledne. Dneska odstartoval tradiční dálkový pochod Praha-Prčice, na který se zaregistrovalo přes 30 tisíc lidí. Bylo připraveno 21 tras, dokonce některé určené i pro cyklisty a ta nejdelší 70-kilometrová začala brzy ráno v Praze a první chodci na ní vyšli už v 5:30 ráno. A já jsem se dokonce dneska dozvěděla, že i náš zpráva Láďa Jakub šel jednou do Prčic.
1: Přesně tak, já jsem šel do Prčic, ale z druhé strany. Ono se to chodí nejenom z Prahy, ale samozřejmě
0: i z Prčic do Prahy.
1: Z jižních Čech, z jižních Čech nebo části středních Čech až do Prčic, protože ty trasy jsou odstupňované podle kilometrů a my jsme šli tenkrát z Tábora.
0: Jasně, takže jste nezačínali v Praze, ale až jindy. Dobře.
1: My jsme začínali v Táboře, přes Chotoviny jsme šli až do
0: Prčic. Jak to bylo?
1: No, bylo to pro mě velmi únavné, protože to bylo poprvé. Já jsem tenkrát tady už o tom dělal vstupy, jsem do frekvence 1 a bylo to jako velmi zajímavé, ale velmi únavné. Ten autobus, který mě měl odvést zpátky domů, na mě musel čekat.
0: Tak jakou trasu jsi šel, Láďo? Jak
1: já
0: dlouho?
1: Jsem šel lesem, vesnicí, polem, loukou.
0: Polem, nepolem.
1: Lesem, nelesem. Přesně tak.
0: Kolik kilometrů teda?
1: Bylo to 26 nebo 28 kilometrů.
0: Ty jo, to je dost. Myslím, za jak dlouho?
1: No, šli jsme to od rána asi od 9:30, tuším, že já do 6:30.
0: Do 6:30, jo. Takže, a jenom na tebe čekali.
1: Jenom na mě čekali.
0: No tak, jako, to by tak odpovídalo. Každopádně...
1: Ale bylo to příjemné, bylo příjemnější počasí než dneska. Dneska je to takový pochmurnější a tenkrát to bylo takový úplně ne vedro, ale bylo sluníčko.
0: A dostal si tradiční suvenýr, plastovou botu, máš
1: dostal
0: doma vystavenou?
1: Zlatou, myslím, že to byla zlatá, 2015.
0: Fakt dokonce zlatou, jo?
1: Plastová zlatá, ano.
0: Plastová zlatá, no škoda, že nebyla zlatá.
1: Dostali jsme oplatky a tak, no ale tak mě to nevadí, důležitý je zúčastnit se, ne?
0: Rozhodně to říkám, ano, taky velmi často svojí dceři. Každopádně všem, co táhnou do Prčic, tak přejeme hodně štěstí na cestě. Za chviličku už ve 14 hodin Marek Malášek.
1: No počkej, Mára tady není.
0: No, tak ten je asi v Prčicích. You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna...

0: Atomik je ten na sobotní odpoledne, no když se podívám ven, no tak s počasím jakž takž, ale vytáhnem to muzikou. Luis Capaldi? Do další hodiny stejně také Daniel Landa. No a z klasiky určitě Michael Jackson. Tak přesně tak to bude znít Ether Frekvence 1 hned po zprávách.
1: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
2: Nová série OnePlay Originál.
3: Simona Moniová.
2: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
4: Já se tě nebojím!
2: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
5: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
6: Dobrou sobotu. Soud v Lípě neposlal do vazby zloděje svaté lebky. Příznivci hudby se sjedou v Dole u mostu a na turnajové soupisce hokeje ve Švýcarsku je Jan Ščotka a Jan Mandát. Tady jsou detaily. Soud v severočeské České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, tedy lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivnil svědky a nechtěl utíkat. Jednání bylo neveřejné. Policejní mluvčí nám řekla, že muž byl propuštěný ze zadržení a stíhaný bude na svobodě. 35-letý pachatel se podle policie zúčastnil krádeže, respektive lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie muže zadržela ve čtvrtek. Za krádež mu hrozí 8leté vězení. Obvinila ho taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Zloděj využil toho, že byl v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř tak nikdo nebyl. Podle policie si čin naplánoval. Milovníci hudby se zase sjedou na severu Čech. Na místě bývalého Dolu v Mostě dnes je tam jezero a u něj se už podruhé bude konat největší drum and bassový festival na světě Let It Roll. Pořadatelé čekají 20 000 návštěvníků. Oproti loňskému nultému ročníku u jezera se zlepší navigační systém a odbavení a rozšíří se i kemp. Na 6 pódiích vystoupí kolem 130 umělců z ciziny. Dohromady jich bude kolem 250. Festival nabídne i audiovizuální show a doprovodný program. Výhodněné vstupenky můžou získat obyvatelé Mostecka, řekli nám to pořadatelé. Ředitelka festivalu Mína Havlatová dodala.
7: Minimálně lidi se ukázalo, že ten zájem tam opravdu je. Měli jsme asi 12, myslím si, že plus minus to bylo opravdu v jednotkách obyvatel z Mostu a těch přilehlých obcí, takže to je super návštěvnost. Dostali jsme skvělou zpětnou vazbu, lidi na sebe nadšení, nedokázali se to moc taky představit a myslím si, že tohle to právě hodně pomohlo snížit tu bariéru a ukázat ten festival tak, jak skutečně je. V tuhle chvíli tady máme prodáno už 600 stupenek.
6: Zájemci o práci u policie, ale i stávající policisti, kteří se chtějí poradit o dalším kariérním růstu, můžou navštívit náborové a kariérní centrum policie v Praze, v ulici na Pernštině. Přijít do něj můžou i lidé, co se o policii jen zajímají. Ačkoliv se policii v poslední době nábory daří, do optimálního stavu přes 46 000 lidí stále chybí asi 5 000 příslušníků. Řekl to při otevření centra policejní prezident Martin Vondrášek.
8: No my se snažíme samozřejmě být velice intenzivní v tom digitálním světě, na sociálních sítích. Máme mobilní aplikaci náborovou. Před 2 rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariérního a náborového centra a slibujeme si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
6: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle policejního prezidenta v metropolí a taky v jejich okolích, a to kvůli velké konkurenci na trhu práce i v odměňování. Vedení hokejové reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro mistrovství světa ve Švýcarsku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené golmanovi. Jako poslední nezapsaný z 25 člené nominace zůstává brankář Petr Kváča. Dnešní doplnění soupisky znamená, že vedení mužstva v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem už nebude čekat na další případné posily do pole. Možnost výrazné posily do útoku se rozplynula s postupem Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě do finále západní konference NHL přes Anaheim Ducks.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Déšť v jihočeských nížinách a pahorkatinách až přes českomoravskou vrchovinu k Hané a k Jeseníkám. Spod Ostravy ke Zlínu a prší nám i v Brně. Ve zbytku Česka je v uvozovkách jenom pod mrakem. No a teploty v Čechách do 16, na Moravě a ve Slezsku do 12 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: D1, 105. kilometr na Vysočině hlásí mírné kolony do 10 minut ve směru od Brna na Prahu, jinak by se mělo jezdit bez potíží. Tak ať vám to dál dobře jede s frekvencí 1.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: A je tady Marek Valášek, žádné Praha Prčice, je já tady na místě.
3: Ládi, já bych nešel.
6: Ty bys nešel?
3: Já bych nešel.
6: Ne?
3: Říkal 70 kilometrů.
6: No 70, ale to je ta nejdelší trasa, může se jít i několik, to je dětská, třeba 5.
3: A jako co?
6: Nešel bys?
3: Já už, kamaráde, letoucí platím normálně dospělácký vstupy, všude.
6: Jo, dobře, takže bys šel teda, no nešel.
3: No nešel, 70 to je asi tak zhruba, když jdeš třeba z Brna do Olomouce.
6: No dobře, no, ale tak jsou ty kratší trasy, tak je bys se to nevyzkoušel, jo?
3: Já se znám, já bych se blbě obul, já bych si vzal kotníkový ponožky do toho pohorky, já jsem takhle šel na Sněžku, do dřený achilovky.
6: Musíš po rovince třeba na Okoř se chodí taky jsem byl.
3: Jo?
6: Jo. Tak to je mírnější, to je i mírná trasa, kratší trasa. Tak...
3: Takže to bych mohl v Nazouvákách?
6: To bys, no, možná jo.
3: A v Žabkách?
6: No to už asi ne.
3: No, já jsem totiž našel akce, které by se v Žabkách dali obšlápnout. Jo? No, třeba dneska muzejní noc.
6: No výborný, tak mi poraď, kam?
3: No, tak to já si tady nevystřílím ten vstup, ale já ti poradím za chviličko. Do té doby třeba si. Bob Sinclair.

Frekvenci 1 taky Daniel Landa a vzpomínka na Karla Kryla. No, jak jsem sliboval na začátku hodiny, pojďme se společně podívat na to, kam byste mohli dnes vyrazit. Třeba, jak už jsem avizoval, i klidně v Žabkách. Tak přátelé, neměla by vám uniknout tento víkend muzejní noc, respektive dnes. Volný vstup do všech zúčastněných muzeí, a to nejenom v Praze, Brně, Ostravě, ale klidně i ve vašem muzeu lidové tvořivosti, co máte třeba za rohem nebo přes ulici. Stačí se podívat na web a nasměrovat svoje kroky. No, podíváme se dál. V Praze na Letné, tak tady právě probíhá sraz autobusů. V Brandýse nad Labem na zámku audience u císaře Karla I., na kterou jste samozřejmě srdečně zváni, a pokud raději ukusujete oplatku a srkáte minerální projímavé prameny, tak tento víkend zahajují s velkou pompou sezónu v Lázních Jeseníky, taky v Teplicích nad Bečvou. No, tak tam si myslím, že by se vám taky mohlo líbit, třeba pokud chcete vytáhnout babku někam ven.

0: lehké kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, Glenn Medeiros, no a než bude třeba Michael Jackson nebo Tina Turner, tak se taky s Janem Krausem a Miluškou Bittnerovou podíváme na jednu docela zajímavou položku na účtence v jedné rakouské cukrárně. Ale ještě předtím sláďou na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A začínáme informací ze Zlína. Ve Zlíně se nám bouralo na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. V sobě jsou dvě osobní auta. Zpomalte také na Břeclavsku u Valtic na silnici 40. Po vozovce se nám tady pohybují lidé. No a bouralo se také na severu Moravy a ve Slezsku v okrese Bruntál. Dejte pozor v Dětřichově nad Bystřicí na silnici 45. Je tu osobní auto, které srazilo zvíře, konkrétně psa. Na místě to jede řešit policejní hlídka. V místě se zpomaluje. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Rakouská cukrárna si účtuje příplatek za umytí sklenice. 17 korun za kus. Co vy na to?
4: No to je docela drzý teda. Jako za umytí sklenice, než vám přinesou nápoj, nebo když odcházíte?
3: To právě to vypadá. Teď nevím, jestli platíte za to, že máte čistou sklenici, když vám ji přinesou.
4: Vám to účtujou do ceny, jakože museli asi umýt tu sklenici, protože jinak by vám to vylili buď do dlaně, anebo do starý sklenice.
3: Do starý po někom.
4: Po někom.
3: Takže když nechci zaplatit 17 korun, tak prostě po někom, no.
4: Jo.
3: On si to otřeš.
4: No tak to bych chtěl, aby mi dali vybrat aspoň. No tak si představte, že si dáte po někom, kdo měl kapučíno, a vy si dáte džus, hele, no tak to je blbý, ne? Tak bych si dal aspoň po někom, kdo měl džus, než bych si domlask, co tam nechal, a pak bych zvážel, jestli vůbec potřebuju, víš?
3: Jo, jasně. To ale že v Rakousku, víte, mně přijde, že to je taková pinklik země, jako ještě, která má způsoby.
4: No to možná je nějaký eko kvůli šetření vody.
3: Jo, takhle.
4: To jako vy jste bláhová.
3: Promiňte, no.
4: Tohle jsou nejlepší lidi z nejlepších. Se starají o planetu, vy byste jen plejtvala.
3: Je málo vody.
4: Je, no, tak oni říkají, že ta zima byla. Já jsem teda měl pocit, že sněžilo, tak jsem si říkal, no, to je dobře.
3: No.
4: Ale ona prý skončila brzo zima a od konce zimy nepršelo.
3: Jo, já jsem taky si myslela, že to bylo v pohodě.
4: No. No, musíte dávat pozor. My jsou servery, které se vyžívají v katastrofických předpovědích počasí. A ty vlastně každý den píšou o tom, že zítra možná, ale co přijde potom, to, že je pohroma, buď je to sucho, mráz, liak, vlastně už nikdy nepíšou, že bude normálně. A vždycky říkají, že zítra ještě poslední den, jako, ale pak. Tak člověk je k tomu otupělej taky, k těm varováním, a pak teda s tou vodou zjistí, že to je seriózní informace.
3: Jo, jo. A vlastně, abych se vám přiznala, jsem překvapená, že se o tom nemluví víc.
4: No, vůbec jsou všichni malinko vyprahlí asi. Jsou unavený, nedostatek tekutin.
3: Tak snad zapřím.
4: Já jsem dostal žízeně, nevím, jak jste o tom začal mluvit teďko. No.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

babička Tina Turner, záměrně neříkám babička, protože se k tomu roku podle mě moc nehodí. No a než si dáme s Láďou čerstvé zprávy, kontrolu silnic a taky dnes vrtkavého počasí, tak do té doby ještě stíháme taky Ellie Goulding, bude i Poetika, Doktor Alban, anebo i tip na to, kam vyrazit.

0: vás.
1: Sankt Johann v Salzburgu patří mezi oblíbená místa pro rodinnou dovolenou a najdete tady i jeden opravdový přírodní klenot. Více už nám řekne Denisa Gromnicová z turistické oblasti Salzburgo.
2: Pro rodiny je tady velkým zážitkem Geisterberg, tedy Hora duchu. Vyjedete sem lanovkou a nahoře čeká více než 40 stanovišť se zábavnými atrakcemi a úkoly. Jsou to obří prolezačky, vodní hřiště a dokonce i ferata. Spousta cest je vhodná i pro kočárky, takže si výlet užije celá rodina. V létě se v Sankt Johannu navíc koná rodinný týden s akcemi nebo soutěžemi a program je pro hosty zdarma.
1: A co je ten výjimečný přírodní klenot? O jaké místo jde?
2: Je to Lichtenštejnská soutěska. Patří k nejdelším a nejhlubším v Alpách a letos slaví 150 let od svého zpřístupnění. Cesta do hlubin vede po lávkách, podél skal i vodopádů a taky přes velké spirálové schodiště. V horkých letních dnech je tady navíc příjemně chladno.
1: A co dalšího můžou rodiny v Sankt Johann v Salzburgu podniknout?
2: Jsou tu jezera ke koupání, lanový park nebo minigolf s 18 dráhami, inspirovaný místní přírodou a památkami regionu. S kartou 12 Peaks Adventure Card se navíc dostanete lanovkami i na další krásná místa v okolí.
1: Sankt Johann v Salzburgu tedy nabízí pestrou rodinnou dovolenou.
2: Ano, od vrcholu Hory duchu až do hlubin Lichtenštejnské soutěsky. Přijeďte to prozkoumat.

0: Robotního odpoledne od Frekvence 1 taky Queenie a co mám v plánu dál, tak třeba Coldplay. Stejně tak počítejte i Sopěta Radečel. A nebo Brianem Adamsem. No to je aspoň oplodňovák, no tak to nemůže chybět v následující hodině.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub.
3: Neukončená válka v Perském zálivu nutí lidi měnit plány na dovolenou. U přehrady Nechranice na severu Čech budou stát solární elektrárny i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. A na Slovensku budou mít Route 66. A tady jsou detaily. Ještě jednou pěknou sobotu s datem 16. máje. Neukončená válka v Perském zálivu nutí lidi měnit plány na dovolené. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Íránem nebo třeba i kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou peníze, rostoucí náklady. Podle novinek CZ je teď v hledáčku, ale třeba Španělsko. Lidé mají zájem i o Karibik na druhé straně Atlantického oceánu. Evropani se naopak bojí Turecka, Kypru nebo Egypt, který je ke konfliktnímu Blízkému východu hodně blízko. Zemědělce na Hané u Olomouce trápí dlouhodobé sucho. Ničí rostliny a naopak navíc přeje hlodavcům.
4: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
3: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Ota Klempíře, Zelené straníka za motoristy, a to na reformě financování veřejnoprávních médií, a prolezl jenom těsně. Výsledná známka byla 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil nedostatečnou, čili 5. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz ukázal i to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vládních stran a hnutí. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku budou stát solární elektrárny i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočiši. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by prý elektrárnu nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. Zmíněná společnost plánuje na pozemcích bývalé pískovny instalovat 44 tisíce fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 24 tisíc. A u elektrárny bude podle záměru stát akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh. Její životnost je plánovaná na 30 let. A ještě jeden tip na výlet. Otevírá se totiž evropská verze slavné americké Route 66. Legendární americká matka silnic má ode dneška novou konkurentku našich sousedů. Začíná v Polsku a končí v Chorvatsku. Motorkáře tak zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému. A srdce trasy má být na Slovensku.
5: Otváranie 66 na hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
6: Hrady, kúpele, jaskyne.
5: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
7: Budeme pomáhať 66.
5: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
7: Motorkárske haušky.
5: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
8: Počasí.
3: Ať už teď míříte kamkoliv, počítejte s tím, že čím víc na východ, tím víc deště. To znamená, že pokud jste na Moravě, ve Slezsku nebo ve východních Čechách, určitě se budou hodit deštníky nebo pláštěnky. Pokud jste víc na západ Čech, tam by mohlo vykouknout místy i slunce. No a teploty v Čechách do 16 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 12.
8: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy, teď 4,5 minuty po 15. hodině. Dávejte si pozor, v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji se nám bouralo u košíků na silnici 220. Je tam padlý strom, do něj narazilo auto, na místo jedou hasiči. Opatrní buďte na D55, tam nám stojí porouchané osobní auto. Je to vlastně kousek od Otrokovic na Zlínsku. Na Litoměřicku se bouralo taky na D8, opatrní buď to u Roudnice nad Labem na dálnici, no a pozorní buď tady v Praze na Libušské a také na D11 na 73,5 kilometru z Jaroměře na Hradec Králové. Je tam nehoda. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No, 5 minut po 15. hodině, opět Marek Malášek.
0: No, v této hodině se společně podíváme na 3 důvody, proč se začnou partneři vzájemně odcizovat. Tak je potřeba, abyste to věděli a zavčas tomu utnuli tipec.
8: To nejlepší z muziky.
2: A Marek

0: Na dobrou náladu a tu nejlepší muziku do sobotního odpoledne se vám postará Frekvence 1. Obratem pošlu i partu ze Šumperka, opět Radeček pro všechny, kteří sobotu bohužel tráví v práci, ale nejdřív se předejdeme možnému odcizení partnerů ve vztahu. Nebo i manželů, to je vlastně úplně jedno. Jsou to tři palčivé důvody, které je dobré znát, abyste si tyto důvody mohli utnout už v jejich rozpuku a v počátečném bujení. Poslouchejte dobře. Pocit nedocenění, to je asi tak, přátelé, jako když se začnete starat o rodinu a potom už se bere všechno automaticky. Je dobré umět poděkovat a taky občas koupit nějakou pozornost. Ale to neplatí jenom pro pány, i pro dámy. Deformovaná komunikace, to je tak, když už potom spolu komunikujete ve vztahu jenom stran těch provozních věcí, co nakoupit, kde vyzvednout děti z družiny, předšpáchnout půjčocháče, nasypat ptáčkům a tak podobně. Strach z partnerovy reakce, to je tak, když se bojíte, že zase bude to, čo, tak si to zkrátka necháte pro sebe, zametete to pod koberec a hotovo. Tak se vám to kupí, no a pak to stejně jednou praskne, nebo tak nějak vybublá. No ale jak tomu předejít? Problémy řešte hned, sdělujte, co opravdu cítíte, to je hodně důležitý, neschazujte, co váš partner říká, a důležitá věc, potlačte své ego. To, jestli se vám, přátelé, pomůže, to je to nejtěžší, tak si myslím, že máte na celý život vyhráno.
1: Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: minutku před půl čtvrtou na frekvenci 1 také Metallica, bude i Slza nebo zpěvačka September, ale nejdřív Michal Suchánek a Petr Kolečko poradí, jak se sadbou rajčat. Ono se to zdá jako banalita, ale nenechte se ošálit. A Láďa poradí, kde to nejede.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: No, nejde nám to z Moravy na Slovensko, opatrní buďte v Bílých Karpatech ve Zlínském kraji. Máme tu hlášený padlý strom, který úplně zablokoval celou cestu. V okrese Uherské Hradiště je to u Starého Hrozenkova ve směru na Slovensko. Nedá se projet na místě, ten padlý strom jedou odstranit hasiči. Opatrní buďte na karlovarské dálnici D6 na příjezdu do Prahy od Karlových Varů, tam stojí poruchané auto na 5,5 kilometru. Opatrní buďte na severu Čech v Mostě v ulici Vladislava Vančury, tady jsou sobě dva plechy. A bouralo se také na Vysočině v Havlíčkově Brodě, dejte pozor, v Humpolecké. Na nehodu osobáku s nákladňákem tady narazíte, na místě to dokumentuje policejní hlídka. Tak bezpečně dojeďte s F1 a Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Zasadil jsem rajčata podle internetu, přesně jak psali. Vyrostly mi obrovský listy a dvě rajčata. Nejsou dneska ty návody schválně matoucí, Lenka 43 z Nojmo.
4: Tak bavili jsme se tak od poslouchávání telefonu u těch firm, že možný to je. Globálně navážej.
3: Jako, že ti dají podprahový návod, aby ti vyrostly přesně dvě rajčata. Hmm. A ještě ty rajčata jsou nějaký, že tě odposlouchávají ty rajčata.
4: Takhle jsem to nemyslel. To byste rajčata musel pěstovat někde v nějaké firmě, že třeba nebo na policii, nebo v parlamentu, nebo doma. Jo, ale většinou, když pěstuješ jako rajčata ve skleníku,
3: tak tě neodposlouchávají.
4: Odposlechy jsou jim poměrně k prdu.
3: A kedlubny třeba, jako tě odposlouchávají.
4: Kedlubny, ale když vylezou nahoru až.
3: Jestli tam dávají
4: čínění čipy do těch kedluben.
3: Čínění určitě dávají čipy do kedluben a do toho čínského zelí, do toho pak čo je?
4: No ten, já vím.
3: Pak čo je plnej čipů.
4: Ono se ale dokonce i těm některým čipům začal říkat pak čo je.
3: Fakt?
4: No podle toho, jako, že to jsou jaký rozdíly, co jsou v pakčojích, tak ty mají nějaký, nevím, kmitočty, to teď nevím přesně, jo. Ale to jsem ty
3: chtěl. A teď je kedlubnách mají jiný kmitočty.
4: Takhle, no, tak jestli to je čínská kedlubna, tak to bude mít si podobný kmitočty.
3: No, takže ty návody schválně matoucí jsou, ale na ty rajčata bych si dal pozor.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
5: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

odpoledne tráví někteří ve společnosti Frekvence 1 i v práci, jako třeba Láďa sedí v redakci a dává dohromady další zprávy na celou. No a v těch se dozvíte, že policie v Praze zkontrolovala všechny na magistrále a nestačila se divit, kolik se našlo hříšníků. Počkejte si na detaily. Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her,

0: Martin Solveig a jeho letní kousek. No a ty nejlepší kusy do další hodiny, ty už jsou na svých místech. Dáme si Ališu Keys. Taky bude Čmelák od Divokýho Byla. A nebo Liquido. Tak přesně s takovou muzikou můžete počítat hned po zprávách.
1: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
2: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
3: Žádná kouzla.
2: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
8: Krásný víkendový den. Virus Afriky se v České republice nemáme podle hygieniků bát. Policie v Praze zkontrolovala všechny na magistrále, nestačila se divit. A na západě Čech zahajují lázeňské sezony. Poslechněte si podrobnosti. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. V rámci takzvané dovolené v lázních můžou lidi třeba na týden jen tak sem a zvolit si aktivity na místě. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
9: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď tyto dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký last minute, které budou výhodné. Dokonce si může ten klient u nás koupit hotel na jak dlouho chce, jenom ze snídaní a ten program si může skládat na místě. Nějaké procedury, bazén, kolo, procházky, to už je pak na něm.
8: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
8: No moc gratulujeme. Běž na věž se letos konala po 27. a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: V neděli bude pršet jen ve Slezsku a na východní Moravě ve Zlínském kraji a v tom Moravskoslezském. V Praze dokonce naměříme 18 stupňů, v Ostravě bude během nedělního odpoledne jen 10. A k ránu ještě pozor na místní přízemní mrazík do minus dvojky.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Opatrní buďte v Praze, dejte si pozor na nehodu dvou osobních vozů, tady narazíte, dávejte si konkrétně pozor na vjezdu do města od Kralup nad Vltavou. Opatrní buďte také na Prostějovsku v Kostelci na Hané, je tu nehoda dvou osobáků na silnici 366 a bouralo se i na D11 na 103,5 kilometru z Hradce Králové na Jaroměř. Tam stojí po poruše a po nehodě poruchané auto. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: No a pokračuje Mára Malášek.
0: No, zpěvačku Evu Farnou čekají

0: Marky Mark nejenom pro milovníky 90, ale teď něco pro fanoušky Evy Farné, která si 13., 14. a 15. června stříhne zatím největší koncerty své kariéry, a to na stadionu Eden. Jednou z novinek, která tam zazní, single Vzpomeneš si s kapelou Miraj, ten už z Frekvence 1 znáte, ale teď si pustíme novinku Perpetuum mobile. Eva Farná se v ní vyrovnává s tématem věčného pracovního koloběhu, přehlcenosti a taky vyčerpání z běhu za něčím, co vlastně ani nevíme, jestli za to vůbec stojí. Perpetuum mobile vlastně jako symbol krysího závodu a neustálého vyvažování rodinného a pracovního života. Nejenom díky textu, ale i videoklipu nechá Eva nahlédnout do svého životního tempa, včetně příprav na koncerty v Edenu. Tak, přátelé, pojďme na to. Eva Farná a Perpetuum mobile.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: My.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Dvě minuty po půl páté na frekvenci 1 taky Liquido a Narkotik. No a v uplynulém týdnu se stavila taky na ranní kávu a kus moudrého pohovoření olympijská vítězka Kateřina Neumannová. No a přišla jí řeč na to, kdy dostala a za co? První medaili.
1: První medaili ever ne. Já jsem samozřejmě nějaké medaile asi získávala už jako dítě na závodu trojkolek a tak dále, protože jsem byla takové to aktivní dítě, ale samozřejmě pamatuju si ty své první velké medaile, ať už z mistrovství světa, z olympiády, nebo první pódium ve světovém poháru, takže to jsou taková ta přelomová umístění, přelomové závody v mém sportovním životě. Ono je to sice taky už dávno, ale ty si pamatuju velmi dobře.
0: Jinak celý rozhovor s Katkou Neumannovou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz a právě teď si můžete taky poslechnout, kde to stojí na silnicích s Láďou Jakubem.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: No, zpomaluje nám D5 před Plzní na 86,5 kilometru. Máme tam hlášenou srážku se zvířetem. Je tam srna u dálničního tělesa za ohradníkem. Opatrní buďte v Praze na Sibiřském náměstí. Tady se stala nehoda dvou osobáků. D1 z Prahy na Brno 125. kilometr hlásí porouchané auto. A větší množství lidí se nám teď pohybuje po silnici v Uherském Hradišti. Dejte pozor, na Velehradské třídě a na třídě maršála Malinovského. Koná se tu totiž fotbalový zápas Slovánsko versus Mladá Boleslav a fanoušci se pohybují i po silnici. To samé v Kroměříži v Obovodové ulici. I tady máme fotbalový zápas, respektive se Zbrojovkou Brno a Hanáckou Slaví Kroměříž, tak dbejte opatrnosti, pozor na fanoušky. Bezpečně dojeďte s F1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

letní kousek na vlnách Frekvence 1, to jsou Fun Factory, a než Láďa dá dohromady čerstvé zprávy na celou, tak ještě se stíhá protáhnout éterem Alvaro Soler, taky bude Kateřina Marie Tichá, anebo Lady Gaga.

0: frekvenci 1 The Script a Will.i.am. No a z té nejlepší muziky do další hodiny Taylor Swift, skupina Jelen a jejich Magdalena a nebo Guns N' Roses.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
7: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub.
8: Krásnou sobotu. Uhynulá velryba u Dánska je Kepokar Ktemi. Karvensko děsí i prezentuje oranžový kostel v Dolech. A velké změny máme na plzeňském a českobudějovickém biskupství a diecézi. A tady jsou detaily. Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Kepopark přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl u německého pobřeží. Teď aktuálně z Brna. Stojí tu železniční doprava. Vlak mezi stanicemi Brno Židenice a Brno Královo Pole totiž srazilo člověka. Policie okolnosti smrti vyšetřuje. Provoz mezi stanicemi je zastavený. Cestující můžou využít náhradní linkové dopravy autobusů nebo běžné linky městské hromadné dopravy. Překvapení, údiv a taky zděšení vyvolává ve Slezské Karviné oranžový kostel. Oranžovou barvu teď totiž dostává jeho střecha. Kostel svatého Petra z Alcantiry v Karviné, známější pod neoficiálním názvem Šikmý kostel doly, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který dával svatostánku známému z knižní trilogie spisovatelky Karin Lednické Šedivý, odstín totiž střídají oranžené pálené tašky, takzvané bobrovky. Policie na východě Čech je teď na stopě dětských kriminálníků. Děti tam měly nastražit kameny na koleje na Pardubicku.
9: Případ se odehrál už v lednu na železničním koridoru nedaleko Přelouče. Děti tam dali na koleje hromadu kamení. Protože to ohrozilo drážní dopravu, je za to trest až 1 000 000 korun. Policii se už podařilo najít záběry skupiny 4 dětí na koloběžkách, které jsou z celého incidentu podezřelé. Vyšetřovatelé věří, že je někdo pozná nebo že se sami ozvou. Podobný útok na vlak se odehrál i v polovině března na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, kde vlaky mohou jezdit rychlostí až 160 km za hodinu a jeden ze spojů tam na kameny skutečně najel. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Změny na plzeňském a českobudějovickém biskupství a diecézi. Biskupství plzeňské převzalo farnost Nepomuk na jižním Plzeňsku, a to právě od českobudějovické diecéze. Darovací listinu převzal plzeňský biskup Tomáš Holub na úvod poutní mše, kterou vedl arcibiskup Jan Graubner a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Graubner nejprve požehnal v kostele svatého Jana Nepomuckého Košilce pro pražské jezulátko a potom se vydalo procesí stovek věřících a obyvatel na mši na arciděkanské zahradě. Pro region jižního Plzeňska jde o významnou událost po 250 letech v českobudějovické diecézi. Izraelská armáda oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v pásmu Gazy zabila Izadína Hadáda. To je šéf ozbrojeného křídla Hamázu a podle izraelských představitelů poslední ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdila agenturám Reuters a AFP taky vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí. Starostové povodněmi zničených měst na Jesenicku kritizují složitý postup při vyřizování dotací. Jsou to nesmyslně dlouhé administrativní a legislativní procesy, stěžují si pod Jeseníky. Peníze na obnovu čekají i rok a půl po záplavách v Jeseníku, Mikulovicích a nebo třeba České Vsi. A třeba Jeseník zatím poslal 32 žádosti a stále nic, jak říká starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová.
10: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze. Pomohlo by nám, kdyby nám byly poskytnuty třeba kapacity projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit ten proces té administrativy v tom městě.
8: Slalomáři Tereza Kneblová a Václav Chalupka si výhrami ve třetím nominačním závodě zajistili návrat do české reprezentace v kategorii C1, kde v minulé sezóně chyběli. Kneblová dnes v Praze navázala na druhé místo a první místo z minulého týdne a celkové pořadí nominace vyhraje. Mistr světa z roku 2021 Chalupka už nemůže skončit hůř než třetí, přičemž do týmu se dostanou nejlepší tři kanoisti.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Déšť na Moravě a ve Slezsku nám vydrží až do zítřka. V Čechách zaprší už jen málo a i v neděli odpoledne to budou vyšší teploty než na východě země. Do 16. Na Moravě a ve Slezsku totiž maximálně 13 stupňů Celsia.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: A kde nám to teď nejvíc stojí na 10 minut, tak to je Uherské Hradiště. Mezi Uherským Hradištěm a Starým městem u Hradiště přes řeku Moravu se nám tu zdržíte v koloně na 10 minut. A další kolona je taky mezi Děčínem a Českou Kamenicí na Děčínsku v Lužických horách u Markvartic. Tam je taky kolona zhruba na 10 minut. Jinak se jezdí bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: No a na jedničce pokračuje Marek Malášek.
0: No, Jana Knížková s Mírou Michálkem zase obuli boty z toulavého telete a nikam si vyšlápli. Kam, to vám prozradím do 15 minut a do té doby, pak třeba Miraj.

0: Guns N' Roses na frekvenci 1. Jedna z nejdelších písniček, kterou tady vůbec máme v archivu. 4 minuty 41 vteřin, to je přesná stopáž. No, přátelé, pojďme ale vyrazit někam na výlet. V nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru se podíváte do Náchoda. Města na dohled od Polska, kde vás čeká pořádná porce chození, taky historie a malých překvapení. Hned na začátku tohoto výletu si budete moct nechat splnit přání. To nezní marně. V dlažbě Karlova náměstí je totiž zasazená koňská podkova, která to prý umí.
1: Na náměstí Náchodě je v dlažbě zasazená koňská podkova, na kterou si musíte šlápnout, protože přináší prý spousty štěstí.
2: Yeah.
1: No a já to zjistil, až když jsem odjel.
2: Tak protože provází smůla.
1: No a můžeš si něco i přát a prý se ta přání plní.
2: Fakt? Mhm.
1: Není to to hlavní náměstí? Je to menší náměstí Komenskýho, teď nechci kecat.
2: Karlovo,
1: no, je to na K.
2: Já jsem ti tady koukal na papír.
1: Aha, tak super. Takže Karlovo, je to podkova Fridricha Falckého, který zdrhal tudy z prohrané bitvy na Bílé hoře. Aha. A prý tady tu podkovu jako ztratil, tak je tam teďka na tomhle náměstí a můžete tam zajít a šlápnout si.
3: Seješ si, pane?
4: Podívej se mi na koně, kováři.
1: Aha, mít štěstí a něco si můžete i přát.
0: No ale pozor, Náchod, tak ten vás chytne mnohem víc. Má totiž krásné historické centrum, kostel s věžemi Adam a Eva, detaily připomínající švédské obléhání i stopu spisovatele Josefa Škoreckého. No a pak samozřejmě zámek, obrovská dominanta nad městem.
2: V Náchodském zámku mám přesně tu zkušenost, o které jsem tady mnohokrát mluvila.
1: No.
2: A to jest syndrom zavřených dveří.
1: Nekecej.
2: Jo. A tady jsem to málem nestihla. To bylo hrozný. Takže ta průvodkyně normálně šla se mnou zpátky. No. Musela mi pootevírat ty dveře, abych se dostala z toho zámku.
0: No a kdo by se chtěl dozvědět, co je syndrom zavřených dveří, pusťte si další epizodu podcastu Jana a výlety na míru. Najdete ji na tradičních podcastových platformách anebo zkuste náš web frekvence1.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Za malý moment i Krištof nebo Robbie Williams, no a Jan Kraus s Miluškou Bittnerovou tak nějak odhalí, že ve Španělsku konečně přišli na to, jak funguje placebo efekt. No a jestli fungují české silnice a dálnice, tak to už odhalí Láďa Jakub.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ano, mám dobrou zprávu, dálnice a ty hlavní tahy jsou bez problémů.
0: Není možné.
2: Přesně tak, je sobota odpoledne, co víc si přát. No, ale přesto máme nějaká místa, kde se bouralo. Dejte si pozor, ve východních Čechách. V okrese Ústí nad Orlicí u Nových Hradů máme nehodu osobního auta s autobusem bez vážnějších komplikací. Bouralo se také v Hlinsku na Chrudimsku, dvě osobní auta jsou v sobě. Pozorní buďte také na dálnici D8, tam stojí poruchané auto. Na sjezdu z dálnice D8 je to konkrétně na křížení se silnicí 91, je to u Úžic v okrese na východ. U Mělnického Vtelna na Mělnicku máme taky nehodu dvou osobáků a ještě ze Slezska a Severní Moravy Novojičínskou Bítova hlásí jedno osobní auto po bouračce v Bítově. Tak bezpečně dojeďte s F1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: 15-letý výzkum ve Španělsku. Homeopatika jsou jen placebo a někdy mohou ohrozit zdraví. Co vy na to?
4: Ano, to je jedna z teorií, která platí hrozně dlouho už o homeopatika, takže to možná zkoumali hlouběji. Ale je to jedna z teorií, ale to je trošku jedno, protože funguje-li to placebo, jak to funguje.
3: Ale víte co, je hrozně divný, že i já mám kolem sebe pár lidí, jejímž zvířátkům homeopatika pomohla a neříkejte mi, že u zvířete to působí jako pejsku, teď si dáš tady prášeček a bude ti dobře. A ten pejsek má...
4: Musela byste mít dvě zvířátka stejně nemocný, jedno s homeopatikama, jedno bez a sledovat, jestli to druhý to taky nepřešlo. Bez placeba. Jenom třeba přes srst a přes vocas. Jako. To taky, ale když to funguje přes placebo, tak to funguje. Tak já nejsem toho velký příznivec.
3: No. No a co ty jehličky, akupunktura?
4: No tak to ty Číňani dělají a je nepochybný taky, že tím dokázali hledat, co se jaksi zasáhnout dobře, úspěšně. Tak to se bylo určitě dál. Já měl kdysi takovou tu protikouření fuchu. Pak jsem na ní zapomněl, to už jsem léta kouřil zase dál. A pořád jsem měl fuchu vlastně jako místo náušničky takový.
3: Ono se to musí nějak jako stimulovat a tak, ono to moc...
4: Já vím to. Podívejte, tak když vám někdo řekne, že tohle zkusí, že možná to pomůže, tak to buď pomůže, nebo nepomůže. Ale tyhle ty doprovodné řeči, že je potřeba to opakovat a víc a naladit a tohle a mít přitom krátký kalhoty a já nevím, jaký tohle sedět u řeky, tak to na to už mě neužije.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Frekvenci 1 jste nejlepší muziky Chumba Wamba. Za půl minutku bude 6:45. No a ve zprávách v celou probereme známku, kterou by Češi ohodnotili práci ministra kultury Ottu Klempíře. Tak si počkejte.

0: Frekvence 1, taky No Mercy, a já už pomalu, ale jistě nakukuju do další hodiny, kdy budou One Republic. Stejně tak budu přidávat i Anuka. Moje lásko, co je víc, a Jimmyho Cliffa. Jo, kdyby byla neděle, tak bych řekl, to by byla parádní nedělní pohodička, ale naštěstí máme sobotu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
6: Pod Doupovskými horami má vyrůst nová elektrárna i přes výskyt vzácných živočichů. Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti bytové výstavbě a v Evropě bude konkurentka americké silnice Route 66 povede přes Slovensko. Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Keppo Park přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něm bylo předtím připevněné. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantickém oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Libeku. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku pod Doupovskými horami budou stát solární elektrárny. A to i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by elektrárnu kraj nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. Zmíněná firma, která tu má postavit na pozemcích bývalé pískovny právě elektrárnu a instalovat 44 tisíce fotovoltaických panelů, tak ta má mít výkon 24 tisíc kW. U elektrárny bude podle záměru akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh a její životnost je plánovaná na 30 let. Zemědělce nahané u Olomouce i přes současné deště trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
7: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
6: Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti výstavbě nových rodinných domů. Jde o luxusní stavby na kopci Rochus. Lokalita, která se rozléhá na 60 hektarech, je už 20 let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000. V její těsné blízkosti se začal před několika týdny dělat stavební ruch, což zvedlo odpor a lidé podepisují i petici proti výstavbě nového bydlení na místě bývalého vojenského cvičiště. A teď ještě jeden tip na výlet. Otevírá se evropská verze slavné americké Route 66. Legendární matka silnic má tak novou konkurentku. Začíná v Polsku a končí až v Chorvatsku. Motorkáře zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému. A srdce trasy má být na Slovensku.
8: Otváranie 66 na hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
9: Hrady, kúpele, jaskyne.
8: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
10: Budeme pomáhať 66.
8: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
11: Motorkárske haušky.
8: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
6: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Oty Klempíře na reformě financování veřejnoprávních médií. a prolezl jenom těsně. Výsledná známka totiž byla za 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil dokonce 5, čili nedostatečnou. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro Novinky ukázali to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vládních stran a hnutí.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Morava a Slezsko bude i v neděli potřebovat deštníky, v Čechách to bude skoro na sluneční brýle a taky to bude až 18 stupňů Celsia, kdežto ve Slezsku naměříme místy jen 10. A nad ránem ještě počítejme místy s přízemními mrazíky, tak se na cestu ven pořádně oblečte.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Začínáme na Strakonicko-Písecké dálnici D4 na 56. kilometru. Od Příbramy na Prahu je tam nehoda. Bouralo se také v okrese Písek v Jihočeském kraji. Dejte pozor u Božetic na silnici 19. Je tam hlášená nehoda osobáků se zvířetem. A pozorní buďte v okrese České Budějovice. U Břehova na silnici 145 se mačkali dva plechy. Tak bezpečně dojeďte s F1.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: Na studiu Marek Malášek, Marku, dal by si z motorkářské halušky, mě teď napadá.
0: Neskusil bych to, taky jsem se nad tím zamyslel,
6: co
0: jak by to
6: je?
0: Si...
6: jako... Nějaké splodiny z výfuku.
0: To bych nerad. Já bych si dal radši halušky.
6: Něco dobrého.
0: Mohl by to tam třeba nějaký ten šéfkuchař napsat tak, jako že by byl motorkář, víš? A já teď udělám, to se ale tady všichni pominou, hele, to bude kasaštý.
6: Motorkářské halušky, no. Tak
0: dáme motorkářské halušky, to bude hned vyprodaný, šéfe. To bylo jediné, co jsme vyhazovali. No, já bych to viděl následovně. Rihanna, The Weeknd a Jimmy Cliff. A pak se podíváme do kalendáře. Svátek má dneska Přemek, Přemysl, no ale narozeniny, ty taky pořešíme. No tak do 15 minut budete vědět.
5: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek. Shine bright like a diamond.

Slibovaný Jimmy Cliff na frekvenci 1, no máme 15 minut po 18. hodině, pojďme popřát dneska všem Přemkům. No, svátek má Přemysl, jak už jsem říkal, a toto jméno znamená důkladně přemýšlející. Tak pánové, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a ze slavných osobností, jak jsem dneska našel, třeba 64. narozeniny Ondra Vetchý, 71. Olda Kaiser, no a ze slavných osobností třeba z těch zahraničních Janet Jackson, znáte ji od nás. No ale pojedeme dál, dneska 73. taky Pierce Brosnan a pozor, ještě taky brněnský Frank Sinatra, Laďa Kendall, ten dnes slaví 81. narozeniny. Tak všechno nejlepší, Laďiku.

0: Sir Elton John na frekvenci 1, kdy máme za 3 minutky 7:15. No jak muzikant, frontman skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba přišel k tomu, že může být spisovatel? No velmi jednoduše, přátelé, a stačí maličkost.
1: Prosím tě, já jsem totiž zjistil, že když přijdu kamkoliv na rozhovor, takže mě vlastně oslovou, třeba přichází a teď to říkají, okay. A že si to čtou z těch Instagramu a z Facebooku, tak jsem si tam napsal jiný spisovatel a zkoušel jsem, co se stane. No. Jo, a teď jsem přišel nějaký rozhovor za měsíc a říkali, baskytarista, zpěvák, spisovatel. Říkám, můžu být, čím chci.
0: No, takže kdo chce být spisovatel, teď už víte, jak na to. Jinak celý rozhovor s Kubou Rybou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz.
2: A

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: S Láďou Jakubem.
3: Dnešní zápas Čechů proti Slovincům bude bez brankáře Dostála. Švýcarská zpravodajská služba chce zpřístupnit zapečetěné tajné informace o nacistickém vrahovi Mengelem a v Itálii najel řidič do davu lidí. A tady jsou podrobnosti. Pěknou sobotu s datem 16.5. Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Dax z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to v rozhovoru uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Zápas začíná ve 20.20. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to dnes řekl na Nově v pořadu za 5 minut 12.
4: Já to dotáhnu a já to vydržím, já to prosadím, protože prostě chci. Budeme obrovsky rychlí.
3: Podle ex-ministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Podle předlohy by Český rozhlas a Česká televize měly místo poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Z něj Klempířův návrh stanovuje pro Českou televizi na příští rok 5,75 miliardy korun. Letos televize hospodaří s částkou 8,5 miliardy. Český rozhlas by měl získat přes 2 miliardy, tedy o 400 milionů míň než v tomto roce z poplatků. Záměr kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Švýcarská federální zpravodajská služba FIS oficiálně zpřístupní dlouhodobě zapečetěné tajné složky o nechvalně proslulém nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Neoznámila ale, kdy tak udělá, napsal to server britské veřejnoprávní BBC. Mengele, přezdívaný anděl smrti, je známý hlavně ze svého působení v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim, kde na příjezdové rampě osobně rozhodoval o tom, kdo půjde rovnou do plynové komory a kdo je způsobilý k práci nebo k jeho sadistickým medicínským experimentům. K ním si vybíral hlavně děti a dvojčata. V italském městě Modena odpoledne najel řidič autem do skupiny lidí. Pak se snažil utéct. 7 z nich zranil, z toho 2 vážně. Řidič byl zatčený a teď ho vyslýchá policie. Podle místních médií jde o Itala severoafrického původu ve věku kolem 30 let. Italská tisková agentura ANSA taky napsala, že muž měl u sebe nůž, ale nikoho s ním nepobodal. Buďte opatrní, pokud kácíte stromy. Jedno neštěstí hlásí Brněnsko. Na seniora Uvranova totiž odpoledne spadl při kácení strom. Muž na místě zemřel. Podobný případ se stal například v roce 2016 poblíž Míchova na Blanensku. A pak v roce 2021 u Suchova na Hodonínsku na jižní Moravě. Loni v říjnu takto zemřel muž poblíž Moravských Kninici na Brněnsku. Hnízdění sokolů v Broumovském výběžku na Náchodsku skončilo předčasně. Ochránci zatím neví, proč se tak stalo.
5: V Teplických skalách si sokolí pár v letošním roce vyhlédl ke hnízení skalní dutinu stranou od turistické stezky a ochránci se proto rozhodli přístup na turistickou stezku tentokrát nechat bez omezení. Koncem dubna už byla vidět 3 vylíhlá mláďata. Sokoly úspěšně přečkali i nápor květnových svátků, přesto v dalších dnech hnízdo zůstalo prázdné. Všechna 3 mláďata zmizela. Co bylo přesnou příčinou tohoto rozmnožovacího neúspěchu, ochránci přírody zatím zjišťují. Poslední povedené hnízdění tak bylo v Teplických skalách naposledy před 4 lety, kdy úspěšně vylétla 2 mláďata. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Na start tras 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to asi o 800 míň. Organizátoři to připisují na vrub počasí. Od uspořádání prvního ročníku nejmasovějšího tuzemského dálkového turistického pochodu uplynulo 17. dubna 60 let, ale během covidové pandemie se akce nekonala, proto je letošní ročník teprve 59.
1: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Za sluncem zítra budeme muset do Čech, za deštěm na Moravu a do Slezska, kde ale budou dost chladněji. V Ostravě jen 10 stupňů Celsia, zatímco v Praze odpoledne naměříme i 18. No a teď už na Frekvenci 1 česká a slovenská hitparáda, kterou připravili Jana s Mikešem.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
2: Česká.
6: Česká hitparáda Frekvence 1.
2: Jana Knížková
6: a Roman Mikeš.
7: Olé, olé, olé, olé, je to hitpuška, je to hitpuška.
8: To je fotbalový trošku, ne?
7: Je to trochu, ale tak o fotbale se teď mluví hodně. Velký oslavy všude a tak.
8: Přesně tak. Tak přátelé,
7: a malý oslavy.
8: Máme tady pro vás hitparádu, máme tady pro vás výsledky uplynulého týdne. Pojďme si říct, jak to dopadlo. Jsou tady opět velká překvapení.
7: Tak zaprvé se rozloučíme po 10 týdnech se Sluncem v hlavní roli. Mm-hmm. Midnight, jo? A tak děkujeme 10 týdnů. Paráda, to se mi líbí.
8: No a pozor, tato novinka od kapely No Name a Terezy Maškový, která v minulém týdnu byla na 9. místě. Nepočítej léta, počítej přátelé.
7: Je pryč?
8: Vypadla, jo.
7: Hele, normálně jste ji vyhodili. No?
8: It's very interesting.
7: Tak děkujem, loučíme se a pojďme si říct, jaké že typy jsme pro vás připravili.
8: Prší, jen celé je, kam koníky
7: ano,
8: pojedeme.
7: To jsme nahrála, protože Miroš Majda, což je Slovák, my máme dneska v typech dva Slováky, teda Slovenku a Slováka, Miroš Majda Slovák, který ale zpívá česky a vůbec to nepoznáte.
8: Na tom, prší, jen celé je, kam koníky
7: pojedeme. To je anglicky, to by byl zase Miro Šmejda. Ne, tohle je Miro Šmejda, je 88. ročník, je z Košic. 88. ročník.
8: Tak to je
7: Ukáž, co? Hudebník a producent, který se proslavil jako finalista první československé Superstar v roce 2009, kde obsadil druhé místo.
8: No, takže písnička, co jste pochopili, se jmenuje Prší, prší, why? Prší, prší?
7: No, protože prostě, když vám život naloží, zbudou jen emoce. Miro Šmejda na svém mini-albu Moodboard vypráví, jak mu nehoda ve Vietnamu. A poslední rok a půl změnili pohled na svět. A je to docela hezký. Poslechněte si to, uvažte, jestli to je dobrý.
8: Raining. Tak druhé místo, tedy druhý tip je od Celes Buckingham. Jmenuje se Milý budoucí.
7: A ta je taky Slovenka. Já jsem to říkal, že to bude Slovenka, no.
8: Je to prosím vás, zpěvačka přichází s novou slovenskou skladbou Milý budoucí. Text, na kterém pracovala několik let, nevznikl po rozchodu, ale během vztahu. Jako upřímný vzkaz dospělé ženy, adresovaný tomu, kdo jednou přijde.
7: Tak posuďte sami, jestli se vám líbí tyhle písničky. Já ti řeknu
8: jednu citaci.
7: Řekni citaci.
8: Když jsem si četla text a zkoušela různé melodické linky, pochopila jsem, že není napsaný jako klasická slovenská popová skladba, nemá typickou rýmovou strukturu, ale zní spíš jako dopis někomu. A tak vznikl celý nápad odprezentovat ho jako zaspívaný dopis milému budoucímu partnerovi.
7: To je dobrý, máš fištron.
8: Tak já ne, já jsem se nechal unést. Tak pojďme udělat rekapitulaci.
7: Tipy pro tento týden. Jednička, Miro Šmarda, prší, prší.
8: A tip číslo dvě, celé s Buckingham.
7: Prosím vás, nebo není Šmarda, ale Šmajda.
8: Šmarda je jiný.
7: No,
8: to je nějaký politik.
7: No jasně.
8: Tak to řekni ještě jedno.
7: Takže tip číslo jedna, Miro Šmajda, prší, prší.
8: A tip číslo dvě, celé s Buckingham, Milý budoucí.
6: Česká hitparáda Frekvence 1.
2: Tip číslo 1.

0: máme tady 10, 9. Ještě než se do toho pustíme, tak vám musím říct, že jsem před chvilkou ochutnal psí jídlo. Tady kolegyně měla...
1: Tento vstup odštěkám.
0: Já jsem to ochutnal, ale není to tak špatný. Chutná to jako sušenky Albert, člověče. Taky jsou to jako mlsky, víš?
1: Jako bebe. Nebo jaký Albert?
0: Ne, bebe jsou sladký, tohle je nesladký. No. Tak jsem to ochutnal a není to špatný, takže kdybych štěkal, během vysílání dělit, jako by nic víte proč.
1: Tak, na 10. místě, stejně jako minulý týden, a to je, jako vlastně tohle mě strašně překvapuje. No. Kapela Činasky s písničkou Selhání, za mě naprosto fantastická věc, tak tady v české hitparádě 4. týdnem, teď za sebou 2x na 10. Jinak, co se týče té písničky, tak tady pár takových zajímavostí, tak třeba to, že písnička vznikla vlastně trochu nešťastnou náhodou. Autorem hudby je totiž klávesista Honza Steinsdorfer. Steindorfer.
0: No, to je dobrý, no.
1: Prostě klávesista Honza, který si na jednom z podzimních koncertů při skoku z pódia zlomil nohu a nedobrovolně vytvořil několik dlouhých týdnů volna si, během nich měl nezvykle velký prostor pro skládání nové tvorby, takže se zlomenou nohou se vám to skládá.
0: 9, novinka z minulého týdne. In the Deep, Charlotte Gott. Už jsme říkali, že je to první skladba, kterou se rozhodla představit světu, bere ji jako začátek vlastní cesty, na které se dostala šanci spolupracovat s mezinárodním týmem a pokusit se uspět i v zahraniční konkurenci. Vedle práce na chystaném mini album studuje Charlotte hudební

0: přátelé, je tady 8. a 7. místo. Na 8. místě pro tento týden Poetika. Ano. Písnička se neblízko.
1: Blízko. Je to, prosím vás, novinka, která vznikla během mezinárodního songwriting campu ve Varšavě. To už jsme taky říkali, tak pojďme ještě si k tomu z toho vytáhnout. Je tam k tomu videoklip udělaný, v hlavní roli klipu tu stvárnil sám Ondřej Brejška, který se vydal tančit do ulic Prahy mezi nic netušící kolemjdoucí. A říká, musím přiznat, že tancovat po Praze se sluchátky v uších mezi náhodnými lidmi pro mě není nejkomfortnější aktivita, ale postupně jsem se z toho oklepal a byla to nakonec sranda, popisuje s úsměvem.
0: Já miluju slovo takhle, sranda.
1: Sranda, no. To už říkal Berich s Horníčkem a s Voskovcem, že napadli lidi, že používají slovo sranda.
0: No, pro srandu králíku.
1: No.
0: Tak jo. Takže 8. místo Poetika, na 7. je Lukas, tedy Lukáš Holoubek. S tím se loučíme, protože ten už 10 týdnů v České hitparádě vyzobal.
1: Jupi.
0: S písničkou Se mnou se nestratíš. Takže super, držíme pěsti. Každopádně na téhle věci spolupracoval s Petrem Lexou. Věříme, že o Lukasovi ještě hodně uslyšíme a těšíme se, až nám sem pošle další nový song.
1: Tak mi není dobře potom jídlo.
0: Jídlo, to je nápad. Mikyš si dal psí jídlo, chápete to?
1: Dobře, hav.
0: Pojďme udělat rekapitulaci. 8. místo Poetika, blízko.
1: A 7. místo Se mnou se nestratíš, Lukas.

0: Posloucháte Frekvenci 1 a hitparádu, sobotní hitparádu, ve které jste nám ukázali, zač je toho loket, protože tentokrát jste fakt jako míchali a až jste to promíchali všechno.
1: Já jsem se těšila, až řekli, co jste nám ukázali.
0: A ono ne.
1: Tak, prosím vás, na 6. místě pro tento týden novinka z minulého týdne, opět Radeček a Highland, Právo žít. Jsme moc rádi, že tahle věc se dostala sem, protože je to písnička, která se nám oběma moc líbí a je to písnička k filmu, respektive k dokumentu, který se jmenuje Derecidiva.
0: No,
1: je to z oblasti věznic, takže je to vlastně jakoby z útrop institucí, kam se prostě člověk normálně, pokud teda nezlobí, nepodívá.
0: Tak to je, ale to mrkněte na klip, poslechněte písničku a pojďme k pětce. Pětka, to je písnička, která je tady třetím týdnem.
1: Ne, já jsem v tom neviděl.
0: Teď jsme to úplně vystřelila.
1: Minule
0: byla třetí, teď je pátá, to je právě ta změna, o které jsme mluvili. To se ti zdálo, Petr Perk, tak co můžeme říct o Petrovi Perkovi?
1: Že má jméno, které jsme schopni vyslovit 20krát za sebou bez přeřeku.
0: Zkoušeli jsme to a jde to, dneska to zkoušet nebudu. Písnička, to se ti zdálo, zachycuje si to, pokračuj, kterou zná téměř každý. Nečekané setkání dvou lidí, mezi nimiž během pár minut vznikne zvláštní těžko popsatelná blízkost.
1: Zvláštní těžko?
0: No, a ačkoliv jde jen o krátké setkání, nejde o promarněný okamžik, píseň pracuje s myšlenkou, že i tyto krátké a intenzivní chvíle mají v životě svůj význam. Že všechno, co se takto mezi dvěma lidmi odehraje, že stojí za to.
1: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 6. místo pro tento týden. Opět Radeček, Právo žít, což je minulá novinka.
0: No.
1: A společně s Highland naspívali právě tuhle písničku k dokumentu, který je z oblasti věznice.
0: A pětka, tak to je Petr Perk, to se ti zdálo.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: je tady
1: trojlístek. Trojlístek si chtěla říct, tři písničky.
0: Čtyřka, trojka, dvojka. Trojlístek jsem našla jenom jednou v životě a nevím, jestli mi přinesl štěstí, nevím.
1: To je čtyřlístek, ne? Trojlístek. Trojlístek.
0: Já jsem říkala trojlístek. No.
1: Trojlístku je právě hodně.
0: Tak štěstí mi nepřinesl, protože to byl jenom trojlístek. Takže čtvrté místo, kombinace, nebo respektive spolupráce kapely Miraj a Evy Farné, Vzpomeneš si. V minulosti jsme se už potkali několikrát, psali jsme písničky a často se děje, že se různí umělci podílejí na skládání pro jiné interprety a mě zajímalo, co by vzniklo. Jaká by byla dynamika, kdybychom spolu psali, tak to je myšlenka a citace od Evy Farné. Takže nejprve teda Miraj měl napsat písničku pro Evu Farnou, nakonec z toho vznikl song, který zpívají spolu a pozor, teď jsem v nějakým rozhovoru slyšela, že to není Eva Farná featuring Miraj, ale je to Eva Farná a Miraj.
1: A featuring, přelož ještě, aby lidi věděli, co je featuring.
0: Ve spolupráci. Nebo co to znamená?
1: To je budoucnost.
0: Futuring.
1: Futuring.
0: Tak, trojka, kde je na trojce?
1: Hele, trojka, to je z prvního místa na třetí místo. Spadla písnička, která vznikla speciálně pro nadační.
0: Počkej,
1: ten nadační fond Křídla pro život, je důležitá věc. Žádná legrace.
0: Ano.
1: Čtyři české zpěvačky, Olga Lounová, Daša Šárka, Vaňková a Elis Mráz naspívali tuhle tu písničku, která je pro dobrou věc.
0: Ano, je to prosím vás pro nemocné děti. Můžete se jí zapojit, sami můžete být účastní této charity. Písnička Křídla pro život, třetí místo. No a na druhém místě Alice Látková s Ksindlem X s písničkou Křídla. Ty už jsou tady devátý týden, jestli to sledujete pozorně, tak oni nám vlastně ještě do minulého týdne tady vévodili, byli na prvním místě.
1: Pak skočili na sedmičku.
0: No a teď.
1: Jsou zase na dvojce.
0: Na dvojce.
1: Teď tím, že my jsme zvedli varovnej prst pro všechny.
0: Ty.
1: Pro všechny,
0: ty to
1: kteří
0: budeš
1: mají,
0: platit. No. Já to platit nebudu.
1: Ty jsi dneska hlídala nějaký děti, ne? Dělala si oper ve školce.
0: Nebo se dám na vojnu.
1: A jak to pokračuje? To třeba bolševik zakázal tuhle písničku.
0: Fakt?
1: Protože tam druhá sloka je na vojnu se nedávej, truc rodičům, nedělej, udělám, na vojnu se předseda. A ve zpívánkách tuhle to odstřih bolševik, protože na vojnu se nedávej, to je špatný.
0: Jasně,
1: všichni museli jít jako do Československé lidové armády rádi.
0: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. Čtvrté místo, Miraj a Eva Farna, Vzpomeneš si?
1: Třetí místo, Křídla pro život, Olga Lounová, Elis Mráz, Šárka Vaňková a Daša.
0: A na dvojce Křídla, Ksindl X a Alice Látková. Místo čtvrté.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Ta trubka nějak vynechává, všimáš je? Ano, běžte spát,
2: tak,
1: ale my spát nebudeme.
2: Ne, to byla ale vyletěla hlubička.
1: No, teď tam je černé oči, jděte spát.
2: To je černé,
1: no,
2: no, černé oči.
1: Úplně jiná tónina, všimáte
2: si. Ne, ale to jo, ale je to jiná písnička. Černé oči.
1: Tak tahle ta písnička.
2: Ale vyletěla holubička. Tak, kdo pak je na první místě?
1: Vyletěla holubička. Ne, no představte si, minule druzí,
2: UDG.
1: Dnes první, ano, UDG, neboli UDG, písnička se jmenuje Odlétáš.
2: Kluci, skvělý, vy jste se nám rozpadli, abyste se nám zase dali dohromady. A jo, podívejte, jedou, co se děje. Takže minulý týden dvojka, teď jednička, moc gratulujeme, jste tady pátým týdnem, věříme, že tady budete i šestým, sedmým, osmým, devátým i desátým.
1: Hmm, tak je to na vás, můžete hlasovat dál.
2: Ty si vůbec neocenil, že umím počítat.
1: A obráceně.
2: Tak moc děkujeme za to, že hlasujete. Hlasujte určitě dál. Přesně jak říká Mikiš, je to na vás.
1: To na
2: It's
1: vás.
2: Up to you.
1: To ty dneska jedeš. Tak jo, tak je to prosím vás na vás. It's up to you.
2: Dokdy můžou hlasovat?
1: Do úterka do 12 hodin, to znamená dopoledne.
2: Ano, přesně tak. My se loučíme. My se loučíme. A přejeme vám krásný sobotní večer. A když už teda máme dneska takovou jako muzikální tu hitparádu, tak se zaspíváme. Jakou dáme? 3, 4.
1: A už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí.
2: Loučí se Mikeš.
1: A Jani Knížková.
2: Ahoj.
3: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Láďa Jakub s dalšími informacemi z F1. Virus Afriky se v České republice nemáme podle hygieniků bát. Policie v Praze zkontrolovala všechny na magistrále, nestačila se divit. A na západě Čech zahajují lázeňské sezony. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď ty dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký lázminici, který budou výhodný.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. No a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude pršet jen ve Slezsku a na východní Moravě ve Zlínském kraji a v tom Moravskoslezském. V Praze dokonce naměříme 18 stupňů, v Ostravě bude během nedělního odpoledne jen 10. A k ránu ještě pozor na místní přízemní mrazík do -2.
0: Frekvence 1, to nejlepší z muziky.
4: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní Party Mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Pod Doupovskými horami má vyrůst nová elektrárna i přes výskyt vzácných živočichů. Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti bytové výstavbě. A v Evropě bude konkurentka slavné americké silnice Route 66 povede přes Slovensko. S Láďou Jakubem se teď dozvíte víc.
3: Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něm bylo předtím připevněné. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantickém oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Libeku. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku pod Doupovskými horami budou stát solární elektrárny. A to i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by elektrárnu kraj nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. U elektrárny bude podle záměru akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh a její životnost je plánovaná na 30 let. Zemědělce na Hané u Olomouce i přes současné deště trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
4: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
3: Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti výstavbě nových rodinných domů. Jde o luxusní stavby na kopci Rochus. Lokalita, která se rozléhá na 60 hektarech, je už 20 let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000, což zvedlo odpor a lidé podepisují i petici proti výstavbě nového bydlení na místě bývalého vojenského cvičiště. A teď ještě jeden tip na výlet. Otevírá se evropská verze slavné americké Route 66. Legendární matka silnic má tak novou konkurentku. Začíná v Polsku a končí až v Chorvatsku. Motorkáře zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému. A srdce trasy má být na Slovensku.
5: Otváranie 66 na Hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
6: Hrady, kúpele, jaskyne.
5: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
7: Budeme fláhať 66.
5: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
7: Motorkárske haušky.
5: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
3: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Oty Klempíře na reformě financování veřejnoprávních médií. A prolezl jenom těsně. Výsledná známka totiž byla za 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil dokonce 5, čili nedostatečnou. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky ukázali to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vlády. Vládních stran a hnutí.
1: Frekvence 1.
8: Počasí.
3: Morová Slezsko bude i v neděli potřebovat deštníky, v Čechách to bude skoro na sluneční brýle a taky to bude až 18 stupňů Celsia, kdežto ve Slezsku naměříme místy jen 10. A nad ránem ještě počítejme místy s přízemními mrazíky, tak se na cestu ven pořádně oblečte.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ládě Jakub s dalšími informacemi z F1. Virus Afriky se v České republice nemáme podle hygieniků bát. Policie v Praze zkontrolovala všechny na magistrále, nestačila se divit. A na západě Čech zahajují lázeňské sezony. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď to dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký lázminy, které budou výhodné.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout, ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude pršet jen ve Slezsku a na východní Moravě, ve Zlínském kraji a v tom Moravskoslezském. V Praze dokonce naměříme 18 stupňů, v Ostravě bude během nedělního odpoledne jen 10. A k ránu ještě pozor na místní přízemní mrazík do -2.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: sobotní Party Mix, frekvence 1.
1: Seconds.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Pod Doupovskými horami má vyrůst nová elektrárna i přes výskyt vzácných živočichů. Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti bytové výstavbě. A v Evropě bude konkurentka slavné americké silnice Route 66 povede přes Slovensko. S Láďou Jakubem se teď dozvíte víc.
3: Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něm bylo předtím připevněné. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantickém oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Libeku. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku pod Doupovskými horami budou stát solární elektrárny. A to i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by elektrárnu kraj nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. U elektrárny bude podle záměru akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh a její životnost je plánovaná na 30 let. Zemědělce na Hané u Olomouce i přes současné deště trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přehlodavcům.
4: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
3: Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti výstavbě nových rodinných domů. Jde o luxusní stavby na kopci Rochus. Lokalita, která se rozléhá na 60 hektarech, je už 20 let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000, což zvedlo odpor a lidé podepisují i petici proti výstavbě nového bydlení na místě bývalého vojenského cvičiště. A teď ještě jeden tip na výlet. Otevírá se evropská verze slavné americké Route 66. Legendární matka silnic má tak novou konkurentku. Začíná v Polsku a končí až v Chorvatsku. Motorkáře zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému. A srdce trasy má být na Slovensku.
5: Otváranie 66-ky na Hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
6: Hrady, kúpele, jaskyne.
5: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
7: Budeme pomáhať 66.
5: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
7: Motorkárske haušky.
5: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
3: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Oty Klempíře na reformě financování veřejnoprávních médií. A prolezl jenom těsně. Výsledná známka totiž byla za 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil dokonce 5, čili nedostatečnou. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky ukázali to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vlády. Stran a hnutí.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Morová a Slezsko bude i v neděli potřebovat deštníky, v Čechách to bude skoro na sluneční brýle a taky to bude až 18 stupňů Celsia, kdežto ve Slezsku naměříme místy jen 10. A nad ránem ještě počítejme místy s přízemními mrazíky, tak se na cestu ven pořádně oblečte.
1: To nejlepší z muziky.
8: Frekvence 1.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ládě Jakub s dalšími informacemi z F1. Virus Afriky se v České republice nemáme podle hygieniků bát. Policie v Praze zkontrolovala všechny na magistrále, nestačila se divit. A na západě Čech zahajují lázeňské sezony. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď tyto dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký last minute, které budou výhodné.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu, tak jsem přišel právě. Bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. No a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: V neděli bude pršet jen ve Slezsku a na východní Moravě ve Zlínském kraji a v tom Moravskoslezském. V Praze dokonce naměříme 18 stupňů, v Ostravě bude během nedělního odpoledne jen 10. A k ránu ještě pozor na místní přízemní mrazík do -2.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Pod Doupovskými horami má vyrůst nová elektrárna i přes výskyt vzácných živočichů. Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti bytové výstavbě. A v Evropě bude konkurentka slavné americké silnice Route 66 povede přes Slovensko. S Láďou Jakubem se teď dozvíte víc.
2: Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něm bylo předtím připevněné. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantickém oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Libeku. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku pod Doupovskými horami budou stát solární elektrárny. A to i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by elektrárnu kraj nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. U elektrárny bude podle záměru akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh a její životnost je plánovaná na 30 let. Zemědělce na Hané u Olomouce i přes současné deště trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
3: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová, Frekvence 1.
2: Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti výstavbě nových rodinných domů. Jde o luxusní stavby na kopci Rochus. Lokalita, která se rozléhá na 60 hektarech, je už 20 let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000, což zvedlo odpor a lidé podepisují i petici proti výstavbě nového bydlení na místě bývalého vojenského cvičiště. A teď ještě jeden tip na výlet. Otevírá se evropská verze slavné americké Route 66. Legendární matka silnic má tak novou konkurentku. Začíná v Polsku a končí až v Chorvatsku. Motorkáře zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému. A srdce trasy má být na Slovensku.
4: Otváranie 66 na hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
5: Hrady, kúpele, jaskyne.
4: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
6: Budeme pomáhať 66.
4: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
7: Motorkárske haušky.
4: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
2: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Oty Klempíře na reformě financování veřejnoprávních médií. A prolezl jenom těsně. Výsledná známka totiž byla za 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil dokonce 5, čili nedostatečnou. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky ukázali to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vlády. Hradních stran a hnutí.
0: Frekvence 1.
8: Počasí.
2: Morová a Slezsko bude i v neděli potřebovat deštníky, v Čechách to bude skoro na sluneční brýle a taky to bude až 18 stupňů Celsia, kdežto ve Slezsku naměříme místy jen 10. A nad ránem ještě počítejme místy s přízemními mrazíky, tak se na cestu ven pořádně oblečte.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Láďa Jakub s dalšími informacemi z F1. Virus Afriky se v České republice nemáme podle hygieniků bát. Policie v Praze zkontrolovala všechny na magistrále, nestačila se divit. A na západě Čech zahajují lázeňské sezony. Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta.